Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha, aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy ropa.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

dělat, že ukážu ti cestu. A dělat, že ukážu ti cestu. Je zvláštní tě poslouchat.

Radio Beat, Classic Rock.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha, aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. Klub.radiobeat.cz

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ale třeba Ian Emerson, ten vyprávěl, jak stává kolikrát v 5:30 ráno, do té 6:00 si vyřídí e-maily, protože vlastně ho nikdo neotravuje, jo? Že má klid na svoji práci, do té 6:00, 7:00 mu nikdo netelefonuje, až potom dopoledne to začne, takže to je taky asi jako přístup.
2: To byl takzvaný rocker skřivan.
1: Ano.
2: A těch je strašně málo na 6:00.
1: No a ty máš prostě ráno staneš a jdeš, nemusíš se nějak žehlit.
2: Ráno vstanu, pak si to rozmyslím, zase si lehnu.
1: Hezky.
2: Pak stanu po druhý. Když jsem jako hodně akční, tak teda opravdu vstanu, uvařím si kafe, koukám hodinu do zdi.
1: Hezky. To když, ty, rychle
2: a
1: jsem to
2: pak
1: spočítal.
2: Pak se objevím, jakoby, jako víš, jakože vzniknu a začnu přemýšlet. Dobrý.
1: Pokud je to tvůj ranní rituál, tak jsem teďko rychle spočítal, že denně prokoukáš do zdi 7 hodin, teda týdně,
2: jo,
1: 7
2: jo,
1: hodin,
2: no.
1: Což je skoro půlka dne, že ty proč umíš do zdi, ale asi se ti to vyplatí, to čumení do zdi, že?
2: Vyplatí, spíš mi není zbytí.
1: Tak staneš a měříš si to, aby si to náhodou udělal kratší, jo, to čumění do zdi. Udělal jenom 50 minut, říkal, no takhle ne. Jako,
2: že bych si na troubu nadal takový ten timer na to vaření, že bych to zkracoval
1: ano,
2: postupně.
1: Viděl jsem dokument, kde mluvil Ronaldo, to je slavný fotbalista, že jo, a říkal, největší problém všech lidí, jako který chtějí něco dokázat, tak je disciplína.
2: To je určitě.
1: Pokud máš disciplínu a myšleno opravdu i třeba jako z toho vojenského pohledu, prostě disciplína, aby si to, co máš udělat, tak musíš dodržet. A pokud to dodržíš každý den, tak se musíš nutně dopracovat.
2: A rovnou říkám, že v tom případě přesně jsem nedisciplinovaný, protože ve skutečnosti bych měl mít budíka vždycky až na

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno po druhém prodlouženém víkendu, mimochodem další, alespoň oficiálním kalendářem posvěceným, tak bude až na počátku července. Dneska je 11. května, 5 minut před šestou je doprava plynulá, opatrně na odstavená porouchaná auta, třeba na dálnici z Prahy na Brno za Zručí nad Sázavou na 57. kilometru stojí u kraje dodávka. Nebo na ústecké dálnici na Drážďany na 72. kilometru kamion, na který upozorňuje i šipka silničářů. A na D6 z Prahy na Vary na 24. kilometru kousíček před exitem Tuchlovice je nákladák po srážce se zvěří. Kachna z Beatu přeje klidné pondělní ráno a taky dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Vamos! Tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu párty. Tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
2: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beat. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
3: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes má být zataženo až oblačno, zpočátku s místními přeháňkami, postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Později večer v Čechách budou ubývat, teploty 17 až 22, na západě Čech kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalová disciplinárka zahájila po pražském derby řízení se Slaví i Spartou. Zápas se nedohrál kvůli výtržnostem fanoušků. Slavie už jednoho z nich vyřešila. Více předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
5: Výtržník, který polil pivem Jakuba Sirovčíka, tak již obdržel trest doživotního zákazu vstupu na stadion. Takovýto fanoušci na Slavii nepatří. Součástí těch opatření je také uzavření tribuny sever.
4: Český medicínský startup Neurona Lab ověřil algoritmus pro včasné odhalení Alzheimera. Kombinuje data z magnetické rezonance a PET-CT a změny v mozku dokáže najít i roky před prvními příznaky. Nástroj by se měl dostat do běžné klinické praxe. Zemřel sportovní fotograf Jiří Pekárek, bylo mu 77 let. Začínal v deníku Československý sport, nejvíce se ale proslavil ve stadionu, kde působil mezi lety 1972 až 90. Poté vedl fotooddělení časopisu Týden. A nakonec výchozí model ChatGPT byl nahrazen verzí 5.5 Instant. Má prý méně chyb, lépe pracuje s kontextem a je přesnější i v citlivých oblastech. Umí také využívat předchozí konverzace, soubory a e-maily. Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 11. května 2026.
0: Classic Rock.

Když už jsme u té anarchie ve Spojeném království, tak jste věděli, že hlavní tísňovou linkou ve Velké Británii je telefonní číslo 999, stejně třeba jako v Bahrajnu, Ghaně, Hongkongu či Ománu nebo v Zimbabwe. A tady na Beatu nás dneska čeká 999. zastávka v pořadu 11 v 11. Ano, příští týden s Martinem Vysušilem Velký mejdán a pokoření hranice tisícovky, ale dneska od 23. v pořadu 11 v 11 nás čeká 11 skladeb s devítkou v názvu nebo v textech. Ještě dříve, než si vzpomeneme na dobu, kdy jednou se unavilo slunce, to je jenom začátek písničky, kterou velmi dobře znáte, jenom nevím, jestli se si někdy z maďarštiny překládali, tak vám ještě prozradím, že dneska nás čeká rocková kartotéka, je pondělí, takže od 20. do 23. tady bude doktor Honza Podzimek a ještě předtím v krásných nálezech Jaroslav Císař a dnešní vydání krásných ztrátů se zaměří na hudební dvojice. Dva gramofony tento týden můžete vyhrát tady při poslechu Rádia Beat. Stačí dneska nebo zítra uspět v rokové detektivce a fešák od Sony může být.

Jak už jsem uvedla, Jánoš na rádiu Beat vzpomínal, doprovázen kapelou Omega na dobu, kdy se sluníčko unavilo. Dneska tady u nás bude mít volno, nový týden začínáme převážně se zataženou oblohou v Jizerských horách na meteostanici Kořenov i Mrzné. Jsou tam teď -2 stupně, zatímco třeba na Zlínsku je +16 a v Jihlavě o 10 míň. Zítra začnou úřadovat ledoví muži a opravdu se má citelně ochladit. Dneska maximální teploty budou ke 22 stupňům, zítra odpoledne jenom 7 až 12, maximálně na jihu Moravy bude 14 stupňů a po ránu místy i zmrazíky. Pak se začne situace vylepšovat, středeční maxima do 18 stupňů a od čtvrtka se zase přiblížíme k hranici 20. No a jak to bude o víkendu na rádiu Beat, teď se máme v pondělí na co těšit. Zase nás po nějakém tom čase čeká dvojprofil. Příští středu to bude 82 let, co se narodil Joe Cocker, tak na něj zavzpomínáme a taky oslavíme narozeniny Oldy Říhy. Příští pondělí bude mít 78 a teď v sobotu odehraje ten přidaný koncert závěr letošního turné k půlstoletí katapultu v letním kině v Lysé nad Labem. Tak i na to se v sobotu a v neděli zaměříme na Beatu. V pondělí pokračujeme s Lucií.

Od Lucie k Sofii Krupičkové, která spolu s Ondřejem Bláhou obsadila na juniorském mistrovství světa smíšených curlingových dvojic dělené páté místo. Na šampionátu konaném v kanadském Edmontonu nestačili jenom na Japonce, bohužel dvakrát ve skupině a pak i ve čtvrtfinále. Celý šampionát nakonec Japonci vyhráli před Kanadou a Skotskem. Na beatu pokračujeme se Small Faces, je 7 hodin, teda není 7 hodin, je 17 minut po 6. hodině, takhle. 2 minuty po 4:15. Dobré ráno.

I Checo Park, kam nás vzal Steve Marriott, frontman kapely Small Faces, najdete ve východním Londýně. Kdybyste tam chtěli jet londýnskou podzemkou, tak vystoupíte na stanici East Ham. Klidně i na kole můžete přijet příští týden v Liberci k beatové pumpě. Ve středu 20. května se sejdeme v areálu obchodního centra Nisa, to znamená na ulici České mládeže, dobře tak na příjezdu, po 35. od Turnova. Příští středu od 11 do 17 hodin. Podrobnosti o první letošní beatové pumpě jsou i na našem webu na stránce radiobeat.cz. A pokud jsou nějaké nemilé věci v pondělní ranní dopravě, tak poprosím o informace pro ostatní beatáky přes linku 210 32 33 34 nebo můžete nechat poslat SMSku, samozřejmě řidiči ne, ti se budou držet volantu. Číslo sem ke mně je 720 001 222 a nebo případně skvěle funguje beatácká aplikace.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 4 minuty už bude 6:30, pojďme se podívat, jak to vypadá v provozu, například na příjezdu do Brna od Vyškova se zaseknete před Rohlenkou na 211. kilometru. Další zásek je pak na D1 směrem na Prahu u Brna, na 201. kilometru začíná kolona, protože ukřížení s bratislavskou dálnicí jsme měli nějaký drobnější ťukanec, ale vypadá to, že to nehoda už je odstraněna. Od 4. kilometru se brzdí na příjezdu do Brna po bratislavské dálnici, tedy po D2. A když se podíváme na D6, tak jede tedy z Chebu na Karlovy Vary, tak za Loktem, mimochodem v Lokti se uvidíme velmi brzo, čeká nás další ročník Býtové síně slávy už o dalším víkendu 22. a 23. Dneska 11. května a z Chebu na Vary za Loktem na 125. kilometru v dešti bouralo auto, tak opatrně. A jak jsem před chviličkou říkala, že příští týden se v Liberci sejdeme na první letošní Býtové pumpě, tak se hned ozval ambasador z Podještědí.
2: Dobré jitro, Kačko Loša, čau.
1: Dobré ráno.
2: Ti popřál krásný den a tímto pozvat všichni býťáky do Liberce, ať přijedou. Loša s Liborem zas připravili show, bude sranda.
1: Takže příští středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zataženo až oblačno, zpočátku s místními přeháňkami, postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Později večer v Čechách budou ubývat, teploty 17 až 22, na západě Čech kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Cyklista Manier vyhrál třetí etapu Gira a připsal si už druhé etapové vítězství během 3 dnů. Náš Jan Hirt je v průběžném pořadí 13. Giro se z Bulharska přesune do Itálie. Válka s Íránem podle izraelského premiéra Netanyahua neskončila. Nyní je prý nutné Íránu odebrat obohacený uran a zařízení na jeho výrobu. Konkrétní plán ani časový rámec nezdělil. Napodobeniny historických vozidel, které vozí turisty historickým centrem Prahy, nejsou v nejlepším technickém stavu.
2: Kontrola magistrátu ukázala na jejich vážné technické závady. Z celkem 31 kontrolovaných pseudoveteránů jich 25 vykázalo závady, které ohrožují bezpečnost provozu. Provozovatelé tak mají 30 dní na odstranění závad a projít STK kontrolou. Honza Navrátil, Praha.
1: Češku zasáhl blesk v rakouských Alpách. 28letá žena utrpěla vážná poranění, když je s partnerem zastihla bouřka u vrcholu hory Admontr Kalbling. A nakonec dva vlci z Broumovska z GPS obojky se lidem nevyhýbají, ale ani je nevyhledávají. Chovají se standardně. Telemetrické obojky dostali po hlášeném blízkém setkání vlka s člověkem v Hinčicích. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Secret.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

Dobré ráno, 3 minuty před 7:15. Doufám, že i bez mého povelu jste si uvařili společnou býťáckou kávu. K ní já už mám nachystaný narozeninový dort. Je 11. května a přestože hony se konají převážně na podzim a začátkem zimy, tak myslivci odpustí, protože lesní rohy z našeho vysílání zazní už teď. Fanfáry tu mám nachystány pro bubeníka Rammsteinu Christopha Schneidera k dnešním šedesátinám.

Bubeník a zakládající člen Rammsteinu Christoph Schneider má dneska 60. Přezdívá se mu Dům podle jeho oblíbené videohry. Jeho tatínek byl operní režisér, maminka učitelka hudby a své první pokusy o hru na bicí trénoval na vlastnoručně vyrobené soupravě z plechovek a kbelíků. A než se dal na muziku, tak zvažoval i sportovní kariéru. Jako mládežník hrál házenou na pozici brankáře, což určitě těší naše jeho vejvodáka. Asi skoro jako zisk 10. titulu plzeňských házenkářů, kterým tímto gratuluju.

Dětství odletělo bůh ví kam, ale vy si pozítří tedy ve středu zajeďte do Kolína, protože v městském společenském domě v Kolíně bude ve středu vzpomínat na Petra Kalandru a jeho skvělé písničky, anebo i předělávky, které udělal, jako teď v případě, který jsme doposlouchali na beatu, bude tam hrát Petr Kalandra Memory Band. My budeme pokračovat s kapelou Def Leppard, ale ještě se nejdříve podíváme do Jihlavy, kde je teď pouhých 7 stupňů, zatímco na Zlínsku je skoro o 10 stupňů vícero. Odpolední hodnoty se dneska usadí na 17 až 22 stupních. Na západě Čech tam bude chladněji, tam bude jenom kolem 16. Jinak jestli jedete na hory, tak tam bude kolem 12 stupňů. A pondělí 11. května bude pod oblačnou až zataženou oblohou s přeháňkami nebo deště. Místy už prší též. A večer počítejme, že někde budou bouřky. Od zítřka ledoví muži i s ranními mrazíky. V úterý pak proměnlivá oblačnost, odpolední teploty jenom 7 až 12, ano. Na jižní Moravě dobře bude 14 stupňů, ale pak se zase bude trošku oteplovat, od středy polojasno 13 až 17, na jihu Moravy až 19 stupňů, všude 19 od čtvrtka až do konce týdne.

O prodlouženém víkendu se prvními finalisty východní konference NHL stali hokejisté Caroliny, kteří ve druhém kole Stanley Cupu 4-0 porazili Philadelphii i s českým brankářem Danielem Vladařem. Hurikáni postoupili do finále konference po druhé v řadě a po třetí za 4 sezony. Dalším soupeřem Caroliny bude Buffalo nebo Montreal. Canadiens k tomu teď mají blíže, poté co dneska doma nad Sabres vyhráli 6-2 a vedou sérii hranou na 4 výhry 2-1 na zápasy. Třetí hvězdou utkání byl vyhlášen Jakub Dobeš, který se na výhře Montrealu podílel 26 úspěšnými zákroky. Za Anaheim dneska čapal Lukáš Dostál. Jeden kousek, tedy ne jemu, ale do prázdné brány, dal jeho reprezentační kolega Tomáš Hertl, ale jeho vegaským rytířům to nestačilo. Dneska na ledě Kačerů prohráli 3-4 a po 4 zápasech je tato série vyrovnaná, tedy 2-2. Za 4 minuty bude 7.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu už bude 7 hodin. Posloucháte-li nás na Karlovarsku, tak opatrně na D-šepce z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na loket na deštivé silnici bouralo auto a stojí v levém pruhu na 125. kilometru. Brzdí se o kilometr dřív, tedy u sjezdu na loket. Na D1 z Brna před Vyškovem na 224. kilometru bouchla kamionu pneumatika. Teď ten nešťastník stojí v odbočovacím pruhu na Vyškov západ, tak prosím opatrně. No a na trase Horšovský Týn Staňkov máme čerstvou nehodu. Je to kousíček za Horšovským Týnem na silnici číslo 620. Řeší se tam srážka nákladního a osobního auta. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. A energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
3: Řešíš nový pong do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes se bude oblačno až zataženo, přehánky zpočátku místy, postupně na většině území a zejména odpoledne a večer i bouřky. Na východě lokálně přívalové deště, později večer budou srážky v Čechách ubývat. Teploty 17 až 22, na západě Čech jen 16.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Na rozdíl od Česka se šlágr ve Španělsku dohrál. A kdo tam slaví fotbalový titul, to nám řekne Petr Plintovič.
6: Už 29. titul získali ve Španělsku fotbalisté Barcelony. Svého největšího rivala Real Madrid porazili ve slavném El Clásiku 2-0 a tři kola před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 14-bodový náskok. V Anglii se zase o krůček přiblížili titulu fotbalisté Arsenalu, když na hřišti West Hamu vyhráli 1-0.
4: Po dnešních bouřkách se v Česku ochladí a do středních poloh se přechodně vrátí sníh. Hrozí i přízemní mrazíky a denní teploty spadnou až k 7 stupňům. Přehánky a déšť vydrží minimálně do soboty. Irán odmítl americký návrh na ukončení války, požaduje konec bojů i v Libanonu a zrušení sankcí proti Teheránu. Prezident Trump to označil za nepřijatelné, USA chtějí také otevřít Hormuzský průliv a omezit iránský jaderný program. A nakonec brněnský dopravní podnik si pochvaluje provoz parciálních trolejbusů, které kombinují jízdu pod trolejemi a na baterii. Na lince 30 zvládají i kopcovitý terén a na konečné mají stále přes 50% kapacity. Do budoucna by mohly jezdit i k letišti nebo do logistických areálů. To byly zprávy a po nich si dáme Guns N' Roses.

You could be mine, yeah. Ano, může být váš gramofon Sony PSLX-3BT. Píšou u něj, že je plně automatický, ideální pro začátečníky i náročnější posluchače, kteří hledají spojení analogu s moderním komfortem. Vy budete pátrat v rockové detektivce po 9. hodině a pokud budete nejúspěšnější, tak může být tento šikula, ke kterému díky Bluetooth se snadno propojíte s bezdrátovými sluchátky nebo repráky, tak může být váš. A když to nevyjde dneska, tak budete mít možnost ještě zítra. Jinak dneska je pondělí 11. května 2026, už 7 hodin a 13 minut a Brňané nás teď vezmou na veselku Jabloní.

0: Vyvstávejte. V pondělí 11. května 2026 uběhlo přesně 7 hodin a 17 minut. Z beatu důležitá sportovní informace a ne jedna. Já začnu tenisem. V osmifinále turnaje v Římě jsou tři Češky. Karolína Plíšková večer jasně 6-1 a 6-4 porazila Němku Siegemundovou. A v dalším kole se vítězka tohoto podniku před 7 let utká s druhou nasazenou Kazaškou Rybakinovou, proti které Plíšková v předešlých čtyřech vzájemných zápasech ještě neuhrála ani set, tak se o to pokusí dneska večer. Před polednem čeká ještě osmifinále Lindu Noskovou proti Rumunce Krstajové, přemožitelce Sabalenkové, a pak nastoupí i Nikola Bartůňková proti Ukrajince Svitolinové. Teď na beatu Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Portugalskou rally vyhrál po druhé belgický jezdec Neville a získal první vítězství v sezóně mistrovství světa pro Hyundai. K triumfu mu pomohl defekt dlouho vedoucího Francouze Ogiera v předposlední RZ-tě. Český cyklista Ježek vyhrál etapový závod kolem Řecka a má první triumf v profi pelotonu. 21-letý borec stáje Kasper Kryptoformy se do čela dostal v sobotní čtvrté etapě.

I na webu radiobeat.cz si můžete pustit první dvě skladby z nové desky Rolling Stones, která vyjde za necelé dva měsíce 10. července. Já teď od kamenů pustím kousek starý 20 let a k tomu novinku z Prahy. Z Orloje dneska zmizí čtyři sochy. V 7 hodin začala údržba hodin na staroměstské radnici s tím, že do podzimu bude restaurováno celkem 8 soch. Nejprve to budou čtyři ze spodní řady a během jejich demontáže Orloj pár hodin nepůjde, takže kdybyste tam někoho chtěli vzít na prohlídku, tak raději se připravte i na tuhletu variantu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30 na příjezdu do Brna od Vyškova před Rohlenkou. Ztratíte teď asi 20 minut. Opatrně na příbramské dálnici směrem na Prahu za Řitkou. Na 12. kilometru hořelo auto, kolona je od 13. Kilometrová fronta je taky u Bourečky, co je na dálnici číslo 6 z Chebu na Karlovy Vary za Loktem. Na 125. kilometru je vybourané osobní auto v levém pruhu. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes se bude oblačno až zataženo, přehánky zpočátku, místy postupně na většině území a zejména odpoledne a večer i bouřky. Na východě lokálně přívalové deště, později večer budou srážky v Čechách ubývat. Teploty 17 až 22, na západě Čech jen 16.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejová reprezentace zveřejnila nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po 13. si na šampionátu zahraje útočník Červenka, naopak chybí útočník Bostonu Pastrňák. Turnaj začne v pátek. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, podle kardiologů významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice či úmrtí z cévních příčin. Začal se stavět 16-kilometrový úsek dálnice D35 z Hořic v Podkrkonoší do Úlibic.
2: Řidičům se prý otevře na jaře roku 29. Dálnice se měla budovat už 3 měsíce. Projekt ovšem zdrželo odkládané schválení rozpočtu po volbách. Je to předposlední úsek mezi Hradcem Králové a Jičínem. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Válka na Ukrajině se podle ruského prezidenta Putina chýlí ke konci. Jako partnera pro dialog označil bývalého německého kancléře Schrödera, který je ve své zemi vnímán značně kontroverzně. A nakonec Google zavádí novou podobu ochrany reCAPTCHA proti robotům a AI. Ověření nově využívá QR kód, který musíme naskenovat mobilem. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic rock.

Je 11. května, býťáci, a dneska má narozeniny taky zpěvák a uznávaný malíř Eric Burdon. Je známý svým silným, drsným bluesem procítěným vokálem, zejména v ikonických hymnách z 60. let, kdy zpíval s Animals a později s funk rockovými War. A právě s tou druhou jmenovou kapelou si Erica Burdona v den jeho 85. narozenin pustíme. A bude to písnička, která má inspiraci v nehodě, kdy klávesák omylem vylil víno do svého nástroje. Ale protože mašinka furt hrála, tak nebyl čas na rozčilování se, ale vytěžit z toho incidentu a okamžiku maximum, a vznikla písnička během takového volného jam sessionu. Jde o mix funku, rocku, taky tam uslyšíte latinsko-americké vlivy a především Burdonův osobitý, no já bych ani tak neřekla zpěv, spíše jako mluvený projev. No jen si to poslechněte.

Beatle kapela War a Eric Burdon, který má dneska 85. narozeniny, a ta dáma, která mluvila v pozadí španělsky, tak to byla buď přítelkyně dnešního oslavence, anebo jeho velkého přítele Jimiho Hendrixe. No, nebo možná obou. I to je možné. Teď je na beatu průkopnice rock'n'rollových muzikantek Joan Jett.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádio Beat.

Na rádiu Beat v 7 hodin a 54 minut dohrávají Black Sabbath Changes. Žádná změna se nekoná, letošní mistrovství světa týmů ve stolním tenise ovládla Čína, poté co v Londýně ve finále přehrála Japonsko. Třetí místa mezi muži získali Tchajvanci a Francouzi a mezi ženami Rumunky a Němky. Naši nepostoupili ze skupiny.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8 hodin v Praze na D1 na úrovni Rostyl máme v obou směrech zavřené levé pruhy. Na příjezdu do metropole od Brna je kvůli tomu až 40-minutová kolona od 18. kilometru. S tím, že ještě za Průhonicemi na 5,5. kilometru směrem k jižní spojce je nějaký drobnější ťukanec. Za Řitkou na příbramské dálnici směrem na Prahu na 12. kilometru hořelo osobní auto, stojí tam v pravém pruhu. Fronta je od kilometru 13., ale to zdržení je asi, já nevím, na 5 minut. Tak opatrně přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Vamos, tady señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
0: Radio B. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, přehánky postupně na většině území, odpoledne a večer i bouřky, na východě lokálně přívalové deště. Později večer budou srážky v Čechách ubývat, teploty 17 až 22, na západě Čech jen 16. Zítřejší Pankrác přinese citelné ochlazení a na hory sněžení, nad 800 metrů mohou napadnout až 3 cm. Jinak proměnlivá, přechodně velká oblačnost, hlavně v Čechách přehánky, večer budou srážky ustávat a mraků má ubývat. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Montrealu dnes porazili Buffalo 6-2 a v playoff NHL vedou v sérii 2-1. Český brankář Jakub Dobeš chytil 26 střel a patřil k hvězdám zápasu. Anaheim doma zdolal Vegas 4-3, gólman Lukáš Dostál uspěl v souboji s Tomášem Hrtlem a vyrovnal sérii na 2-2. Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole nadstavby o titul s Hradcem Králové 1-1. Severočeši tak udrželi před soupeřem dvoubodový náskok na čtvrtém místě. Předseda Senátu Vystrčil zareagoval na pietním aktu v Letech u Písku na nedávná slova motoristů Turka a Macinky.
4: V preambuli ústavy se my, občané České republiky, přihlašujeme k tomu, že jsme odhodláni budovat, rozvíjet a chránit naši vlast v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody. Česká ústava odmítá, aby skupina lidí byla nazývána parazity, aby někdo byl považován za méně cenného.
3: Ruský postup na východě Ukrajiny se tak zpomalil, že při současném tempu by dobytí celého Donbasu trvalo přes 30 let. Kreml proto tlačí na Kyjev, aby se vzdal zbytku Donbasu bez boje. A nakonec Americká akademie filmového umění a věd zpřísnila pravidla pro používání umělé inteligence u Oscarů. Herecké výkony i scénáře musí být vytvořeny lidmi, jinak nebudou způsobilé k ocenění. AI je povolena jen v podpůrných oblastech. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 11. května 2026. Jsou tu Scorpions.

Jak Šimi ve zprávách říkal, jak Americká akademie filmových umění a věd chce potlačit vstup plastové inteligence do filmové tvorby, tak zrovna dneska máme 11. května 2026. Je to 99 let, co tato organizace, co rozděluje Oscary, byla založena. Před 137 lety 11.5.1889 zase Klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou cestu Červená ze Štěchovic ke svatojánským proudům a v tom též roce byla taky vyznačena druhá červená značka, bylo to v okolí Karlštejna, která existuje doposud a je označena evidentním číslem 0001.

Teď v pátek 15. to bude 17 let, co Juraj a Hýb odehráli jediný koncert v Liberci. Bylo to v tamním kulturáku a jako předskokan tam zahrál Miloš Doda Doležal. Příští středu proběhne v Liberci Beatová pumpa. 20. května se sejdeme v areálu obchodního centra Nisa, to znamená na příjezdu do Liberce od Turnova po 35. mezi 11. a 17. hodinou. Podrobnosti najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Pátý český titul po 3 letech. Sérii otočili z nepříznivého stavu 0-2 na zápasy. Házenkářky Mostu prohráli v semifinále play-off Interligy se Slaví po 7-metrových hodech. Do rozhodujícího duelu jde i série mezi Kynžvartem a Pískem. Vodní slalomář Prskavec se po 2 nominačních závodech vzdálil reprezentaci na kánoice 1, když získal jen 1 bod za 10. místo. Jistotu má zatím pouze v kajaku, bez bodu je kajakářka Galušková. Na kánoji si vedou nejlépe Král a Rohan, na kajaku má jisté místo Krejčí a mezi ženami vedou Sadková a Knevlová. To byly menšinové sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30. Na dojezdu do Prahy po brněnské dálnici na magistrále před jižní spojkou u Rostyl je nové omezení, zavřený levý pruh. I proto je dneska zahuštěnější provoz na D1 od 11. kilometru. A nově máme na jižní spojce nehodu směrem od Barandovského mostu na Laňák u ulice v Korytech. V pravém pruhu se tam řeší srážka nákladňáku s osobákem. Kolona je od Vídeňské. Na velkém pražském okruhu je nehoda od D1 směrem na letiště před Bikers Crown, tedy před sjezdem na Ořech na 18. kilometru. Do fronty se dostanete u Lochkova. Pak před letištěm je ještě kolona kvůli omezení. Zpomalíte na půl cesty mezi Varskou dálnicí a Evropskou ulicí na 27. kilometru D0. Na D1 z Brna na Prahu pozor za velkým meřížičím. Tam se zpomaluje u 142. kilometru, kde stojí porouchané auto. A ještě se pojďme podívat na příjezdy do Brna. Pokud jedete po D1 od Vyškova, tak se zasechnete kousíček za Rousínovem na 214. kilometru. První je fronta po Rohlenku, pak se to rozjede, pak před křížením s Bratislavskou dálnicí. V součtu to zpoždění je asi tak půlhodinové. No a pokud valíte na Brno po bratislavské D2, tak tady před Brnem je kolona od 4. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zataženo až oblačno, zpočátku s místními přeháňkami, postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Později večer v Čechách budou ubývat, teploty 17 až 22, na západě Čech kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Manier vyhrál třetí etapu Gira a připsal si už druhé etapové vítězství během 3 dnů. Náš Jan Hirt je v průběžném pořadí 13. Giro se z Bulharska přesune do Itálie. Válka s Íránem podle izraelského premiéra Netanyahua neskončila. Nyní je prý nutné Íránu odebrat obohacený uran a zařízení na jeho výrobu. Konkrétní plán ani časový rámec nesdělil. Napodobeniny historických vozidel, které vozí turisty historickým centrem Prahy, nejsou v nejlepším technickém stavu.
2: Kontrola magistrátu ukázala na jejich vážné technické závady. Z celkem 31 kontrolovaných pseudoveteránů jich 25 vykázalo závady, které ohrožují bezpečnost provozu. Provozovatelé tak mají 30 dní na odstranění závad a projít STK kontrolou. Honza Navrátil, Praha.
1: Češku zasáhl blesk v rakouských Alpách. 28letá žena utrpěla vážná poranění, když je s partnerem zastihla bouřka u vrcholu hory Admontr Kalbling. A nakonec dva vlci z Broumovska z GPS obojky se lidem nevyhýbají, ale ani je nevyhledávají. Chovají se standardně. Telemetrické obojky dostali po hlášeném blízkém setkání vlka s člověkem v Hinčicích. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
3: A pondělí 11. května vylepšíme společným zpěvem Smoke on the Water. To umíme všichni, ale koukám, že rovni si nejsme v dopravě. Zatímco já včera i v pátek projela náchodem bez zdržení, teď tam strávíte mládí. A nebo prosoutěžíte rokovou detektivku v tom lepším případě.
4: Šotek zdraví všechny píťáky a chci vám doporučit, abyste se vyhnuli náchodu. Na kruháku u Slávie stojí porouchaný kamion a téměř celá doprava po celém městě stojí. Na kruháku to sice řídí policie, ale prostě je to tam na dlouho. Mějte se, čau.
0: Radio B. Classic Rock.

Já se s dovolením ještě vrátím k tomu náchodu. Teď je tam situace dopravně dost o nervy. U Slávie na tom kruháku překáží kamion s poruchou. Od Jaroměře po 33 je kolona už z vrchu. Zaseknete se kousíček za podjezdem železnice. Hustuje i na 14 od Červeného Kostelce nebo na 303 od Hronova. Z Polska provoz pomaluje ještě ta stavba kousíček za hranicemi, jako na našem území. Tady je plná Glovna skrze Kudovu zdroj. A kousíček za Kudovkou, jako když budete pak pokračovat dál do Polska, je obec Jarkov. A ještě před tím parádním železničním viaduktem je odbočka doprava a tam je ogrod japonský. Mají to tam jako označený, to je japonská zahrada a tam je to moc hezké. Tedy včera to tam bylo. A dneska bude nabítu roková detektivka, takže pokud budete se poposunovávat přes náchod, tak můžete taky soutěžit a vyhrát parádní gramofon od firmy Sony. Je velmi chytrý, kromě toho, že díky Bluetooth se můžete snadno propojit s bezdrátovými sluchátky nebo reproduktory, tak přehrávání spustíte i ukončíte jediným tlačítkem a to ramínko se samo položí na desku a po skončení se vrátí do základní polohy, tedy i něco pro méně zručné býťáky. Tedy do rokové detektivky máme tady nachystán dnes i zítra parádní gramofon, prohlédnout si ho můžete na našem webu na stránce radiobeat.cz a soutěžit už od 9. hodiny, to znamená za 14 minut.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Tak doufám, že nejenom všichni z rodiny Plhovy jsou v pořádku. U Kojčic u Pelhřimova je totiž nehoda. To je silnice 34, spojnice mezi Pelhřimovem a Humpolcem. Zasahují tam záchranáři, jde tedy o nehodu se zraněním a v místě pro oba pruhy zůstal volný jenom jeden pruh, takže se tam jezdí kyvadlově. V Ostravě zase jela rychlá k nehodě cyklisty na ulici 1. máje. Boural u vagónky a nedaleko na ulici 28. října směrem do centra se vyšetřuje srážka dvou osobáků. Tak z Ostravy do Prahy, kde je nehoda na jižní spojce směrem od Barandovského mostu na Laňák u ulice v Korytech v pravém pruhu osobní versus nákladní. Kolona je od magistrály, od připojení od Brna. A na velkém pražském okruhu směrem od D1 na letiště překáží na 18. kilometru. Tedy před sjezdem na Ořech nikoli nehoda, ale auto s poruchou v pravém pruhu. Kolona je od Lochkovského tunelu od 14. kilometru. A pozor na ústecké dálnici směrem od Prahy. Špatně se sjíždí na 16. na Mělník i Slaný. Tedy před tím exitem u Nové Vsi na 18. kilometru je od Prahy. Kolona od 15. Náchod je zablokovaný nejenom kvůli té výstavbě u hranic, ale i kvůli tomu, že na kruháku u Slávie je porouchaný nákladák. A jak jsem říkala, že kolona na 33 od Jaroměře začíná kousíček nahoře za podjezdem jako kolejí, no tak to tam někdo do té kolony nedobrzdil a je tam taky nehoda. Tak opatrně, dobrou jízdu a vydařené pondělí.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Techwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Techwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Techwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.techwall.cz.
1: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
2: Dnes oblačno až zataženo, přehánky postupně na většině území, odpoledne a večer i bouřky, na východě lokálně přívalové deště, později večer budou srážky v Čechách ubývat, teploty 17 až 22, na západě Čech jen 16. Zítřejší Pankrác přinese citelné ochlazení a na hory sněžení, nad 800 metrů mohou napadnout až 3 cm. Jinak proměnlivá, přechodně velká oblačnost, hlavně v Čechách přehánky, večer budou srážky ustávat a mraků má ubývat. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalová disciplinárka zahájila po pražském derby řízení se Slaví i Spartou. Zápas se nedohrál kvůli výtržnostem fanoušků. Slavie už jednoho z nich vyřešila. Více předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
4: Výtržník, který polil pivem Jakuba Sirovčíka, tak již obdržel trest doživotního zákazu vstupu na stadion. Takovýto fanoušci na Slavii nepatří. Součástí těch opatření je také uzavření tribuny Sever.
2: Od zítřka se citelně ochladí. Ráno spadnou teploty na západě Česka téměř k nule. Denní mohou být jen kolem 7 stupňů. Případné přehánky tam budou od 600 metrů sněhové, jinde má sněžit asi od 1000. Nejchladnější z týdne bude středeční ráno s teplotami i pod bodem mrazu. Přehánky asi do soboty. Ruský prezident Putin varoval Arménii před zbližováním se s Evropskou unií. Vyzval zemi, aby vypsala referendum, ve kterém by si Arméni vybrali mezi EU a Eurazijským ekonomickým svazem. A nakonec dobrovolní hasiči na Žďársku překonali rekord v dálkové přepravě vody. Na trase dlouhé přes 64 kilometrů propojili prameniště Svratky s místem, kde řeka opouští Vysočinu. Akce trvala přes 15 hodin a zapojilo se do ní více než 2000 hasičů ze 300 sborů. To byly další zprávy.
1: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje. Teď!

Volebné Aerosmy a Fallen in Love v programu Rádia Beat 10 minut po 9. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den, startuje detektivka první v tomto týdnu taky, aby ne, je pondělí. Ve hře, to už dávno dobře víte, je gramofon Sony PSLX3BT, to BT na konci znamená Bluetooth, tedy gramofon máte někde v obýváku, k němu máte připojenou reprobedínku, kterou máte vystrčenou na zahradě, kde sílíte s duchovkou třeba na ptáky, které teďko po ránu řvou teda hrozně. Ne, dělám si srandu. Samozřejmě můžete ke gramofonu připojit jak sluchátka, tak i reprobedínku, všechno bezdrátově. Je to pochopitelně automat, soňák, gramofon, krásná placatá stylovka. Automat znamená, že zmačknete tlačítko, to ramínko se samo zvedne, najede nad desku a samo se na desku přiloží. Nemusíte se pokoušet ukazováčkem a palcem se trefovat někam na drážku, trefí se to samo. Jak říkám, je to velmi příjemná hi-fi záležitost, kterou budete nebo můžete mít doma, ale pouze za to, že uhodnete dnešní detektivku. Jestli se vám to povede nebo nepovede, to zjistíme během následujících desítek minut, možná, že to nebude trvat tak dlouho. Nápovědy jsou sesumírované, hned jak dohrají Who, jdeme na tu první.

0: Rádio Beat.
1: Tak podobně jako Beatles měli Magical History Tour, ty blaho, teď jsem, ale teď je v oknu Magical History Tour, ano, tak Who mají svoji skladbu, která se jmenuje Magic Bus. Je tady první indicie, buďte velmi pečliví, dneska hledáme interpreta, jedno jediné jméno chci slyšet a za to dávám gramofon Sony PSLX 3BT bezmála za 8 000 korun. Tady je první indicie.

Tolik tedy první nápověda, telefonní číslo je 210 32 33 34. Kdo ví, telefonuje, kdo neví, vyčkává.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Tak my ze zkušenosti víme, že Sherlock Holmes toho napovídá tady v každé které detektivce, ale nakonec si stejně počkáme na toho prvního, kdo to uhodne. 210 32 33 34. Rádio, prosím.
3: Čau, Jirka u telefonu.
2: Jirko, ta byla nějaká prodleva, člověče, než se to k tobě dostal.
3: Já jsem to z repráku na telefon, abych moc neto.
2: Jo, tak povídej, jsme dychtivi.
3: Prosím tě, já to vím, vodovodní trubky Waters, Roger Waters.
2: Roger Waters. No, není to Roger Waters, jestli náhodou si se nezaměřil v tom textu na něco úplně jiného, než je jako důležitější, než ty vodovodní.
3: No, prostě ono, no.
2: Hele, možná, že jo, jo, ale takhle při prvním telefonátu ti nenapovím ani, jak se říká slušně, a ani prd, takhle, jo. Teď mě napadaly samý zprostý slova, ale naštěstí jsem to ukočíroval. Tobě děkuju, měj se. Čau, ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak Rogera Waterse dneska tedy...

0: menších zpíval o tom.
1: Menšík, no.
0: Tak
1: no.
0: Mě hned
1: tě to napadlo a telefonovat.
0: No.
1: Ne, není to Jiří Stivín. Děkuju za tím, měj se, čau, ahoj.
0: Díky, ahoj.
1: A někdo takzvaně pro bronzovou medaili, tedy pro třetí místo, Radio Beat, prosím.
2: Martin, ahoj Petře.
1: Martine, zkus to, poslouchal jsi to dobře.
2: Ale napadně Jerry Cantrell.
1: Kdo?
2: Jerry Cantrell, to je z Alice in Chains.
1: Jo, tenhle ten, Alice in Chains. No, podle čeho?
2: No, já jsem si řekl, to je takový blbej oslí můstek, ale myšík, tak myš a nejznámější myš, to známe Jerry, tak...
1: To je dobrý, ano, Tom a Jerry, správně. Dávám druhou nápovědu, čím chci říct, že to samozřejmě si neuhod. A druhá nápověda je z velmi slavného českého filmu, hned poznáš z jakého, akorát je třeba si to sesumírovat, jo? Tak poslouchej, čau.
2: Ahoj, Petře, ahoj.
3: Ale Josef, no... Kde je ta tlačenka? Prosím tě, jaká tlačenka? No přece tady byla tlačenka. Počkej. Jo, tady byla taková čokoládová koule, víš? To jo, to tady byla. Ale tlačenka Václave, no Václave, nepřijte. Tak to tady jde ten, to jsem u toho. To nebyla, ne. No. A kde je ta čokoládová koule? Čokoládová koule, čokoládová... Mámo, prosím tě, pojď sem, tady byla taková čokoládová koule.
4: Jaká koule?
3: No čokoládová.
4: Když žádná čokoládová koule nebyla.
3: Ale prosím tě,
4: Ty si vymýšlíš, čověče.
1: Přesně tak, vymýšlí si 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden
2: vítěz.
3: Detektivka na rádiu Beep.
4: 210, 32, 33, 34, dvě nápovědy a interpreta jednoho muzikanta hledáme dneska. Jedno jméno chci slyšet. Rádio Beat, prosím.
5: Takže zdravím, jako tady Kabát.
4: Nazdar, Kabáte, tak co teda?
5: Nazdar. Hele, tak já bych to zkusil takhle. Narazí vodovodní trubky a měl by to být Vláďa Mišík.
4: Jo, jakože bychom hledali samotného Vláďu Mišíka, chci říct.
5: Jo.
4: A to je ale blbě teda. Zatím jsem si netroufnul, možná, že jo, možná, že, jako, že jsem třeba dal nápovědu na toho interpreta, kterýho hledáme, samotného toho interpreta, ale vždycky jsem to nějak jako změnil, zpomalil, zrychlil nebo tak, ale dneska to byl originál, že jo, a Vladimíra Mišíka skutečně nehledáme. Tady jsme si jistě v kramflecích. To znamená, dobře, když se to vezme kolem a kolem, tak voláš úplně zbytečně teda, jo.
5: Ale... No, tak
4: pěkně
5: děkuju a
4: mě
5: se hezky, ahoj.
4: Taky, čau. No, další pokus hnedka. Můžeme vzít do éteru. Rádio Beat, prosím. A je třeba se domluvit, kdo teda nakonec bude mluvit, ano, to bylo slyšet. Halo?
6: Ano?
4: Ne!
6: Jo.
4: Nevěřím. Ale a teď jsi zmatenej, viď?
6: Ne, nejsem zmatený.
4: Tak povídej, koho hledáme dneska. Druhá nápověda byla v éteru.
6: Já myslím, že to je Cat Stevens.
4: Cat Stevens, toho jsme dlouho neměli v detektivce. Proč ti napadl zrovna Cat Stevens?
6: No, kocour, Cat.
4: No, dobře, a dál? No hele, chlupatá deka je proti tobě kulomet, jako jo, zatím to z tebe neleze moc rychle, ale víme, že Keta Stevense nehledáme, tak zkusíme hnedka někoho dalšího. Kdo je na telefonu? Rádio, prosím.
7: Čau, Libor Třebíč.
4: A zdar, Libore, do Třebíče, hezké ráno, komu dneska, nebo koho budeme hrát až do desáté?
7: Prosím tě, já myslím, že řeknu asi úplnou blbost, ale první nápověda byl Vladimír Mišík.
4: Ano.
7: A v té druhé nápovědě, že se vymýšlí, tak není to Vladimír Mišík?
4: Ne, není.
7: Není.
4: Teď jsi už druhé, jo?
7: Já druhé.
4: V té první indicí se motáte okolo té trubky, jo? Vladimír Mišík zpíval o vodovodní trubce. Klidně ta trubka tam může hrát nějakou roli, jo? No a teďko zhoří má panenko, tlačenka a čokoládová koule. Já tou indicí, tou druhou, s tou koulí čokoládovou, ještě jednou opakuji, s tou koulí, tak mířím na tvorbu vlastně toho interpreta, který ho dneska hledáme.
7: Jo.
4: Doufám, že ti to nepomohlo. Hele, co?
7: Nepomohlo.
4: No, to jsem rád. Tak zatím, měj se. Čau.
7: Čau.
4: Já právě jsem, abych zbytečně sám v sobě neměl strach, že jsem si pustil hubu na špacír. Rádio Beat, Vejvodák, prosím, kdo teď?
8: Pán Vejvoda.
4: U telefonu, Dušane, tak jsem zvědav na tvůj myšlenkový pohod. Ne pohod. Pochod. Tam ještě C se přidá před to H a je to H. Slyšíme tě.
8: No, já jsem rád, že jsem se dovolal.
4: Ano.
8: A myslím si, že by to mohl být Alice Cooper.
4: No a teď mi řekni proč.
8: No teďka to bylo z filmu Hoří má panenko, tak něco jako House of Fire, písnička.
4: Mm.
8: A to první ty vodovodní trubky, no tak to musíš uhasit niče, ne?
4: Jako, že máš tak dlouhý trubky, nebo se připojíš do vodovodního řadu, který je plný trubek, tak aby si mohl hasit ten hořící dům. Je to úplně blbě, Dušané, ale naprosto, úplně tam není nic, co by se dalo použít.
8: Ale poskládaný je to hezky.
4: Hezky, ty jsi to poskládaný. Jako, ten, co vynalez půcle, tak ten se stydí, jo, před tebou. Měj se, čau.
8: Ahoj.
4: No, možná spěje to asi k té třetí indicii. Ledaž by se teď někdo dovolal a věděl to. Rádio Beat, prosím.
9: Čau, Vejvodo, čau.
4: Ošo, řekni mi rychle, koho hledáme?
9: Hele, jednou hupí, všim si Paul Stanley, jakou má pusu, no. Takovou na kysování.
4: Jo.
9: Paul Stanley.
4: Jo, takže kys teda, nebo Paul Stanley. No,
9: Paul Stanley.
4: Krásně, konečně, Ošo, je to blbě, jako vždycky.
9: No, takže, jo, fajn.
4: Takže gramofon nevyhráváš, dávám třetí nápovědu, jo, měj se,
9: díky
4: čau,
9: za super,
4: ahoj.
9: Za super víkend, čau tedy,
4: čau. Čau, jinak teďko v té nápovědě uslyšíte asi jednu z nejslavnějších písní od toho muzikanta, který hledáme, ale v jiné verzi. Jo, a jde o rychlost, kdo to pozná dřív, tady to je.

0: Detektivka na Rádiu Beat.
1: Jsme po třetí nápovědě a hledáme interpreta, muzikanta 210 32 33 34. Rádio, prosím.
2: Pavel, ty jsi mi to s tou třetí nápovědou úplně zbořil, tak
1: jo?
2: V tom případě zkusím Mike Oldfielda.
1: Řekni mi, koho jsi myslel původně, že to je.
2: No původně jsem myslel Neila Younga kvůli té rzy, jo.
1: No a přitom, teď Hergot, koukni se na obaly desek a názvy desek a vůbec to se všechno točí okolo trubek u toho Oldfielda.
2: To je pravda.
1: Jo. Vlastně, jo. On má ta Tubular Bells 1, 2, 3, teď 4 už je, dokonce ta 4 obaly je krásně udělaná, že z té trubky má 4 na obale. Jo, to je fakt jako hodně kreativní. Co ta druhá nápověda, Čokoládová koule, jak jsem říkal, že mířím na tvorbu toho interpreta, teď už tedy víme, že je to Mike Oldfield, já jsem ti ani nepopřál, ano, je to Mike Oldfield, a teď mi řekni, proč tam byla ta koule.
2: To vůbec nevím, to jsem taky měl napárovaný a toho.
1: Jo, je to album Music of the Spheres, z roku 2008, tedy hudba z koulí. No a třetí indicie, poznal jsi tu holku, co to zpívala? Ona docela jako má, jako známá, ale podle jména, jako podle ksichtu, podle obličeje bych řekl, jmenuje se
2: Dana Winner
1: se jmenuje, Moonlight Shadow, že jo, zaspívala krásně. Trošku jiné aranžmá, nebo jiném aranžmá, ale nakonec se to dalo poznat asi jistě. Co, Pavle? Máš tu gramofon Sony PSLX 3BT, já ti gratuluju, ten přístroj ti pošleme a ty si na něm můžeš pouštět gramodesky, navíc je to na jeden čudlík, zmačkneš, samo to najede, připojí si k tomu Bluetooth sluchátka nebo Bluetooth bednu. Veliká gratulace, užij si gramofon Sony, věřím tomu, že ti bude dlouho, dlouho sloužit, jo?
2: Opráším staré vinily.
1: Přesně tak. Oprašuj. No a vy, co jste dneska nevyhráli, můžete zítra, protože zítra opět hrajeme na beatu v detektivce o gramofon.
0: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz
3: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě doprava. Pozor si dávejte na dálnici D7 na 42. kilometru ve Svinu na Prahu. Dálnice D7 je uzavřena kvůli bouračce nákladního auta a dodávky. Na D8 směrem do Prahy za sjezdem na Zdiby leží hasicí přístroj přímo na silnici. Na Žďársku u obce Věžná se jezdí kyvadlově pouze jedním pruhem. Je tam bouračka osobního auta. V Brně v Kubíčkově ulici se srazila dvě osobní auta a na Praze 10 v ulici na 50. ve Svinu na Skalku stojí pravý pruh kvůli havárce dvou osobních vozů.
3: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes se bude oblačno až zataženo, přehánky zpočátku místy, postupně na většině území a zejména odpoledne a večer i bousky. Na východě lokálně přívalové deště, později večer budou srážky v Čechách ubývat. Teploty 17 až 22, na západě Čech jen 16.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejová reprezentace zveřejnila nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po 13. si na šampionátu zahraje útočník Červenka, naopak chybí útočník Bostonu Pastrňák. Turnaj začne v pátek. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, podle kardiologů významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice či úmrtí z cévních příčin. Začal se stavět 16-kilometrový úsek dálnice D35 z Hořic v Podkrkonoší do Ulibic.
2: Řidičům se prý otevře na jaře roku 29. Dálnice se měla budovat už 3 měsíce. Projekt ovšem zdrželo odkládané schválení rozpočtu po volbách. Je to předposlední úsek mezi Hradcem Králové a Jičínem. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Válka na Ukrajině se podle ruského prezidenta Putina chýlí ke konci. Jako partnera pro dialog označil bývalého německého kancléře Schrödera, který je ve své zemi vnímán značně kontroverzně. A nakonec Google zavádí novou podobu ochrany reCAPTCHA proti robotům a AI. Ověření nově využívá QR kód, který musíme naskenovat mobilem. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat.

Já si myslím, že tohle by člověka mohlo trošičku zpomalit a v tom bzíkání, které je kolem nás, tak se na chvilku zastavit a poslechnout si pěknou muziku. To byl Mike Oldfield s Alanem Rickmanem, s panem Alanem Rickmanem, hercem, který mu tam vlastně předříkává ty hudební nástroje. Je to profesor Snape z Harryho Pottera a taky Hans Gruber, že jo, padouch, proti kterýmu zasahuje Bruce Willis ve Smrtonosné pasti. To je vlastně ta jednička v tom mrakodrapu. Ve třetí indicii dneska jsem zahrál skladbu Moonlight Shadow v úpravě, kterou naspívala Dana Winner v originále. Tu skladbu naspívala samozřejmě Maggie Reilly. My jsme si tu třetí indicii trošičku jako malinko pozměnili. Byla to taková klavírní verze. Poznali jste to. Druhá indicie z filmu Hoří má panenko, tlačenka, čokoládová koule, mířeno na tu kouli, album Music of the Spheres, tedy hudba z koule nebo z koulí z roku 2008. To je album Mikea Oldfielda. A první indicie jednohubky od Vladimíra Mišíka. Narezlá hudba vodovodní trubky a ty trubky, ty se motají kolem Mikea Oldfielda vlastně celou jeho hudební kariéru, ať už vizuálně, textově i v názvech, že jo, desek a skladeb Tubular Bells 1, 2, 3, 4 a dost možná přijde i 5. Mike Oldfield v roce 75 obdržel cenu Grammy za nejlepší instrumentální kompozici. Tento týden bude Mikeu Oldfieldovi 73 let.

0: Field dneska v Detektivce. Zítra Detektivka startuje podobně jako ta dnešní, tedy po 9. hodině, a zase budeme hrát o gramofon Sony.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D7 je uzavřená na 42. kilometru ve směru na Prahu. Se srazilo nákladní auto s dodávkou. Pozor na D8 od Prahy na Roudnici před sjezdem na Novou Ves. Mezi 15. a 17. kilometrem je štrůdl a zdržení kolem 5 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a D5 vlastně hned po sjezdu z D1 tak je zásek zhruba na 10 minut pro osobní auta. Praha Stodůlky, Pekařská ulice, pozor na havárku dvou osobáků, a v Plzni, v centru u náměstí Republiky v Pražské ulici, řeší hlídka policie České republiky bouračku dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vamos, tady señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
1: Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H+M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů.
2: A cena? Překvapí.
1: Stejně jako u klasiky. H+M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
3: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
4: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
5: Radio B. Počasí.
6: Dnes oblačno až zataženo, přehánky postupně na většině území, odpoledne a večer i bouřky, na východě lokálně přívalové deště, později večer budou srážky v Čechách ubývat, teploty 17 až 22, na západě Čech jen 16. Zítřejší Pankrác přinese citelné ochlazení a na hory sněžení, nad 800 metrů mohou napadnout až 3 cm. Jinak proměnlivá, přechodně velká oblačnost, hlavně v Čechách přehánky, večer budou srážky ustávat a mraků má ubývat. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Na rozdíl od Česka se fotbalový šlágr ve Španělsku dohrál a kdo tam slaví titul, to nám řekne Petr Plintovič.
8: Už 29. titul získali ve Španělsku fotbalisté Barcelony. Svého největšího rivala Real Madrid porazili ve slavném El Clásiku 2-0 a tři kola před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 14-bodový náskok. V Anglii se zase o krůček přiblížili titulu fotbalisté Arsenalu, když na hřišti West Hamu vyhráli 1-0.
6: Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole nadstavby o titul s Hradcem Králové 1-1. Severočeši tak udrželi před soupeřem dvoubodový náskok na čtvrtém místě. Česká národní banka zhoršila odhad schodku veřejných financí na 2,7% HDP. V únoru přitom počítala s deficitem 2,5%. Příští rok podle nové predikce počítá s dalším prohloubením. V prvním čtvrtletí se u nás ubytovalo v hotelích 4,5 milionu hostů. Meziročně to znamená nárůst o 5% s tím, že rostl počet domácích i zahraničních návštěvníků. Celkem lidé strávili v hotelech 11 milionů nocí. A nakonec výchozí model ChatGPT byl nahrazen verzí 5.5 Instant. Má prý méně chyb, lépe pracuje s kontextem a je přesnější i v citlivých oblastech. Umí také využívat předchozí konverzace, soubory a e-maily. Zprávy jsou tímto u konce. Z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne a dáme si Bon Jovi.
5: Radio B. Classic Rock.

Oni a Route 66, kdybyste tu 66, tedy 66 otočili, tak by to byla 99 Wayne Gretzky. No a devítkám se bude věnovat Martin Vysušil dneska ve svém pořadu 11 v 11, kde jsou zase 4 jedničky. To je hodně čísel, nicméně Martin Vysušil dneska, toto pondělí, bude vysílat 999. díl svého autorského pořadu 11 v 11. To znamená, že příští pondělí to bude jubilejní tisícovka. No a v tom 999. díle se Martin Vysušil bude jmenovat, nebo ne jmenovat, ale věnovat právě devítkám a bude hrát skladby, pouze tedy skladby, kde se v názvu objevuje devítka. Ať už jedna, nebo dvě, dokonce i tři devítky jsou v názvech některých písní. Playlist už je zveřejněn, najdete ho na radiobeat.cz. Budeme hrát George Harrisona, nebo takhle, ne my, Martin Vysušil, taky Def Leppard, ZZ Top, třeba Ozzyho Osborna. Tam se to přímo nabízí, že jo, Patient number 9. Takže kdo máte chuť si ty devítky dneska sesumírovat a poslechnout si pořad Martina Vysušila 11 v 11, jak už název napovídá, puste si Radio Beat v 11 večer a poslechněte si to celé.

Tohle byl Status Quo in the Army Now, teď jsou 4 minuty po 10:30 dopoledne, za chvilečku Grand Funk Railroad, taky BSP, nebo Hell's Bells od AC/DC, připravené jsou menšinové sporty, známe výsledky portugalské rally a víme také, kdo je novým házenkářským mistrem republiky. Ano, jsme to my, Plzeňáci. Podrobnosti, ale i třeba z playoff ženské házenkářské interligy uslyšíte už za chvilku v menšinových sportech.

0: menšinové sporty na rádiu Beat.
1: Portugalskou rally vyhrál po druhé belgický jezdec Neville a získal první vítězství v sezóně mistrovství světa pro Hyundai. K triumfu mu pomohl defekt dlouho vedoucího Francouze Ogiera v předposlední RZ-tě. Český cyklista Ježek vyhrál etapový závod kolem Řecka a má první triumf v profi pelotonu. 21-letý borec stáje Kasper Kryptoformy se do čela dostal v sobotní čtvrté etapě. Vedení udržel až do cíle v Aténách. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu třetí na pětistovce. Kanuista Fuxa po vítězství na kilometru přidal s bratrem Petrem šesté místo v závodu debelkánoji na poloviční distanci. Sportovní střelci Přívratský, Hrčkulák a Nymburský získali v Osijeku titul mistrů Evropy v soutěži družstev v malorážce v leže. Porazili Rakušany i Nory. V individuálním závodě skončil z českých reprezentantů nejlépe Nepejchal na sedmém místě. Házenkáři Plzně vyhráli rozhodující páté finále extraligy v Karviné 29-28 a získali tak devátý český titul po třech letech. Sérii otočili z nepříznivého stavu 0-2 na zápasy. Házenkářky Mostu prohráli v semifinále playoff interligy se Slaví po sedmimetrových hodech. Do rozhodujícího duelu jde i série mezi Kynžvartem a Pískem. Vodní slalomář Prskavec se po dvou nominačních závodech vzdálil reprezentaci na kanoice 1, když získal jen jeden bod za desáté místo. Jistotu má zatím pouze v kajaku, bez bodu je kajakářka Galušková. Na kanoji si vedou nejlépe Král a Rohan, na kajaku má jisté místo Krejčí a mezi ženami vedou Sadkova a Kneblová. To byly menšinové sporty.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jsou kapely, jejichž názvy a také názvy skladeb jdou krásně z huby, a pak jsou kapely, které se vyslovují velmi obtížně, jako třeba Grand Funk Railroad a jejich skladba We Are American Band. Za 8 minut bude 11 dopoledne. Rychlá informace pro býťáky, kteří jedou po dálnici D1 od Vyškova na Brno od 213. kilometru se popojíždí až do Moravské metropole. To zdržení je někde kolem 10 minut. Navíc dávejte pozor, na 208. kilometru v tom samém směru, tedy od Vyškova na Brno, srazilo osobní auto nějakou lesní zvěř. Buďte na to připraveni. Podrobné dopravní informace za 2 minuty a 20 vteřin, hned jak dohraje a dospívá pan Bob Dylan.

0: bychom mít někde tady připraveného, zatím tedy ještě ne ve studiu, ale někde kolem studia, možná ještě v redakci Petra Šimáčka, přijde sem do studia Rádia Beat proto, aby přečetl zprávy. Po zprávách Highway Star od Deep Purple budeme hrát taky Jiřího Schillingera anebo Petra Gabriela. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, co jsem říkal před chviličkou, D1 od Vyškova na Brno od 213. kilometru se popojíždí, je to kvůli silnému provozu a taky částečně kvůli tomu, že na 208. kilometru srazilo osobní auto zvěř. Určitě zdržení pro osobní auta přes 10 minut. D1, 63. kilometr od Prahy směrem na Brno, pozor na bouračku 3 osobních automobilů a na D11 ve směru od Prahy na Hradec na 14. kilometru je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Řeší se tam bouračka nákladního auta, které narazilo do vozíku. Správy údržby silnic, zdržení přes čtvrt hodiny pro osobní vozy. Pozor na 39. na Českokrumlovsku u Hořic na Šumavě. Je tam bouračka dvou osobáků. V Brně v Bauerově ulici šetří havárku dvou osobních vozů. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru do centra hlavního města stojí levý jízdní pruh. Srazilo se tam osobní auto a motorkář. A v Liberci v Sokolské ulici se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby@trakal.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
3: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes oblačno až zataženo, přehánky postupně na většině území, odpoledne a večer i bousky, na východě lokálně přívalové deště, později večer budou srážky v Čechách ubývat, teploty 17 až 22, na západě Čech jen 16. Zítřejší Pankrác přinese citelné ochlazení a na hory sněžení, nad 800 metrů mohou napadnout až 3 cm. Jinak proměnlivá přechodně velká oblačnost, hlavně v Čechách přehánky, večer budou srážky ustávat a mraků má ubývat. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejisté Montrealu dnes porazili Buffalo 6-2 a v playoff NHL vedou v sérii 2-1. Český brankář Jakub Dobeš chytil 26 střel a patřil k hvězdám zápasu. Anaheim doma zdolal Vegas 4-3, golman Lukáš Dostál uspěl v souboji s Tomášem Hertlem a vyrovnal sérii na 2-2. Golfista Hrubý obsadil na turnaji PGA Tour v Myrtle Beach dělené 31. místo. Na elitním americkém okruhu tím vytvořil české maximum. Turnaj dokončil se skóre 7 ran pod par. Předseda Senátu Vystrčil zareagoval na pietním aktu v Letech u Písku na nedávná slova motoristů Turka a Macinky.
6: V preambuli ústavy se my, občané České republiky, přihlašujeme k tomu, že jsme odhodláni budovat, rozvíjet a chránit naši vlast v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody. Česká ústava odmítá, aby skupina lidí byla nazývána parazity, aby někdo byl považován za méně cenného.
5: Francie potvrdila první případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi. Žena byla evakuována z Kanárských ostrovů a její stav se zhoršil. Další 4 Francouzi jsou v izolaci a testy u nich zatím vycházely negativně. Úřady sledují desítky kontaktů a 3 cestující z lodi zemřeli. A nakonec policie varuje před podvodníky, kteří na internetu nabízejí přivýdělek za testování bankovních aplikací. My jim předáme přístup k bankovnímu účtu, který pak slouží k praní špinavých peněz. Spolupracovníkům přitom hrozí trestní stíhání až rok vězení. Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí a pustíme Deep Purple.
4: Radio Beat. Klasik.

Tato píseň Jiřího Schillingera pojednává o tom, že šoféři, tedy motoristi, se domluvili, počkali si na Viliho a dali mu do držťky, protože jim krát z jejich autáků různé věci. Teď je minuta a půl po čtvrt na 12 dopoledne. Zítra, takhle, dneska jsme poprvé hráli o gramofon Sony PSLX3BT. Zítra v Detektivce, která startuje v 9 hodin ráno, hnedka po kachně, budeme hrát opět o gramofon Sony PSLX3BT. BT na konci je Bluetooth, to znamená, že ten gramofon si můžete připojit i na svý bezdrátový sluchátka anebo na bezdrátovou bednu. A navíc je to uděláno tak, že kdo vyhraje, i ten dnešní výherce, ale i ten zítřejší, tak když si svůj nový vyhraný gramofon na Beatu od Sony zaregistruje na MySony, tak dostane voucher na nákup desek na gramodesky.cz. Podrobné informace máte u nás na webu, kde je dokonce i ten gramofon vyfocený v několika fotkách. Je to nádherná placatová designovka, je to automat, to znamená dáte desku a zmačknete čudlík, ramínko se samo zvedne, najede na desku, lehne si, jehla zajede přesně tam, kam má, nemusíte to hledat a vy vlastně jenom posloucháte. Myslím si, že dokonalá věc. Zítra tenhle gramofon nabízíme jako cenu pro toho, kdo jako první v Detektivce rozkóduje podle nápověd a indicí, koho hledáme, a navíc dovolá se do rádia, v ten moment je gramofon jeho. Držím palce, tohle jsou dvě skladby najednou od Beatles. Sgt. Pepper's a With a Little Help from My Friends.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Je to Sem tam jako Hot a Čehy. To byly Judas Priest na beatu 2,5 minuty před 11:30 dopoledne. Za okamžik Perry Mason, výborná věc, taky Sunny Afternoon od Kings, anebo Princess of the Universe od kapely Queen na beatu.

Tohle byl pan Ozzy v programu Rádia Beat, Perry Mason, 2 minuty před 11:45 dopoledne, před námi je muzika od Vítkova kvarteta. Přiblížili se nám už oba dva květnové dny, které strávíme v Lokti, tedy v přírodním amfiteátru v Lokti na Tohří, kdy budeme v pátek 22. uvádět slavnostně do beatové síně slávy v kategorii osobnost Zuzanu Michnovou a potom v sobotu budeme do beatové síně slávy uvádět Vítkovo kvarteto v kategorii kapela, stejně tak Pavla Vrbu in memory a v kategorii skladba lomeno píseň, potom skladbu Zdroj od Romana Dragounového, čímž to všechny interprety pochopitelně zdravíme. Vy, co máte stupenky jak na pátek, tak na sobotu, výborně, super. Vy, co máte stupenky jenom na pátek a nebo na sobotu, tak je to také naprosto v pořádku. Na našem webu radiobeat.cz je článek, který je přímo k beatové síni slávy, kde je podrobný harmonogram času, kdy se otevírá, v kolik hodin, jaká hraje kapela, ať už v pátek anebo v sobotu. Z této stránky byste mohli čerpat a zařídit se podle toho, kdy přijet, kdy odjet, kdy si udělat pauzu. Máte to tam všechno sesumírováno tak, abyste byli dokonale připraveni na letošní beatovku. V pátek 22. večírek Rádia Beat, v sobotu 23. května samotné uvádění nových členů do beatové síně slávy. Divil bych se, fakticky bych se divil, kdyby Vítkáči v sobotu 23. května v Lokti na Tohří nezahráli tuhle píseň. To bych byl div živ teda z toho.

0: Tohle je klasická globální skřípavka od Led Zeppelin v programu tedy Rádia Beat 4 minuty před 12. hodinou. Pepa Lábus, ještě jsem ho dneska neviděl, ale tak nějak ho tuším, má připravený zpravodajský přehled dne, přijde do studia a přečte ho. Hnedka po zpravodajském přehledu dne nás čeká bluesová dvanáctka, na to Trooper od Maidenu, taky třeba Kysáci, anebo skupina Syncope 61. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 v té moravské části od Vyškova na Brno od 217. kilometru se popojíždí až právě do Brna, zdržení kolem 10 minut. Pozor na D55C ve směru na Zlín na 24. kilometru srazilo osobní auto Zajíce. Na Pražském okruhu na 61. kilometru od Černého mostu k Europarku stojí pravý pruh kvůli dopravní nehodě osobního auta. Na Jindřichohradecku na 24. je to na příjezdu do Třeboně od Veselí nad Lužnicí. Je silnice uzavřená 24, zasahují tam všichni z integrovaného záchranného systému, srazila se tam dvě osobní auta. Na 52 z Brna směrem na Mikulov u Pasohlávek se srazilo nákladní a osobní auto a v Plzni na Slovanech na Francouzské třídě vyšetřuje policie havárku dvou osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Další brusivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
3: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlorshock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Postupně bude na většině území pršet a později se objeví lokální bouřky. Ojediněle i s přívalovým deštěm. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se až o 11 stupňů ochladí. Místy se očekávají přehánky nad 800 metrů. Na západě ráno nad 600 sněhové.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalisté Jablonce na dně jsou remizovali ve druhém kole nadstavby o titul s Hradcem Králové 1-1. Udrželi tak před soupeřem dvoubodový náskok na čtvrtém místě. Hokejová reprezentace zveřejnila nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po 13. si na šampionátu zahraje útočník Červenka, naopak chybí útočník Bostonu Pastrňák. Turnaj začne v pátek. Česká národní banka zhoršila odhad schodku veřejných financí na 2,7% HDP, v únoru přitom počítala s deficitem 2,5%. Příští rok podle nové predikce počítá s dalším prohloubením. Český medicínský startup Neurona Lab ověřil algoritmus pro včasné odhalení Alzheimera. Kombinuje data z magnetické rezonance a PET-CT a změny v mozku dokáže najít i roky před prvními příznaky. Nástroj by se měl dostat do běžné klinické praxe. Ruský postup na východě Ukrajiny se tak zpomalil, že při současném tempu by dobytí celého Donbasu trvalo přes 30 let. Kreml proto tlačí na Kyjev, aby se vzdal zbytku Donbasu bez boje. Válka na Ukrajině se přitom podle ruského prezidenta Putina chýlí ke konci. Jako partnera pro dialog označil bývalého německého kancléře Schrödera, který je ve své zemi vnímán velmi kontroverzně. Irán odmítl americký návrh na ukončení války. Požaduje konec bojů i v Libanonu a zrušení sankcí proti Teheránu. Prezident Trump to označil za nepřijatelné. USA chtějí také otevřít Hormuzský průliv a omezit iránský jaderný program. Víc už se do zpráv nevejde. Teď přichází další roková pecka. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Synkopy 61 je také v programu. Letošní Beatové síně slávy, jejich koncert bude v sobotu 23. května v rámci Beatové síně slávy, tedy v Lokti na Tohří od 15:15 začínají hrát Synkopy 61. Celkový program nebo celý program, časy jak pátečního večera, tak i sobotního slavnostního uvádění nových členů do Beatové síně slávy najdete na našem webu radiobeat.cz. Jenom v rychlosti, dneska možná už Kachna vám to ráno říkala, nebo jste to už dneska dopoledne někde četli, že dnešek 11. květen je po celém světě oslavován jako den, kdy se nepočítají kalorie a kdy si můžete jíst, co chcete. Jenom dneska teda zrovna to vyšlo. Na obrázku je miliarda hamburgerů, různých dalších věcí, které nepatří asi možná do té zdravé výživy, ale dnešek 11. květen, dneska můžete sníst, co chcete a nepřiberete ani gram, ale už je gram možná, jo, ale ani deko.

Terminal Frost, tak se jmenuje ta skladba, která teď dohrává od skupiny Pink Floyd. Za 2 minuty bude 12:30 odpoledne. Připraven už je Pepa. Ani nevíte, jak Pepa souvisí se zítřejší detektivkou. Třeba jste právě teď ve správnou chvíli na správném místě a malinko se vám napovedil, i když, no možná, ale fakticky jenom jako na špičku nože, co by se vešlo. Pepa Lábus je tedy připraven na Vítoskop. Já mám za okamžik v programu rádia připravené Spencer Davis Group, taky George Todoguda, anebo Elise Coopera.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Mobilní aplikace streamovací služby Netflix projde výraznější proměnou. Největší inovací bude kanál Klipy. Můžeme tam po vzoru Reels na sociálních sítích scrollovat nekonečnou řadou krátkých klipů z filmů a seriálů, které nám algoritmy Netflixu předvyberou. Sledování ukázek nám má pomoci rychle si vybrat, na co koukat.
0: Vítoskop.
1: Čínský startup DeepSeek, který se profiluje v oblasti umělé inteligence, přichází s testovací verzí svého nového modelu V4. Navazuje tak na loňský úspěch, kdy zaujala relativně dostupným řešením AI a výrazně se zviditelnil i mimo Asii. Podle samotné společnosti má novinka ambici posunout laťku otevřených modelů zase o něco výš. V testech zaměřených na obecné znalosti prý překonává ostatní open source konkurenty.
0: Vítoskop.
1: Berlínské muzeum Neue Nationalgalerie láká na nevšední exponáty. V jedné z výstavních místností se po podlaze pohybují robotičtí psy s realistickými hlavami výrazných světových osobností. Najít tam lze třeba Ilona Muska a Marka Zuckerberga, Pabla Picassa nebo severokorejského diktátora Kim Jong-una. Volně se pohybují a občas vypouštějí tištěné snímky svého okolí, které předtím zachytili pomocí vestavěných kamer. Každý výtvor zobrazuje úryvek reality přetvořený AI tak, aby reprezentoval světonázor a podstatu lidské předlohy daného psa. Tolik z Vítoskopu, teď už si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Radio Beat.

Tohle byl George Thorogood na beatu, skladba, která se jmenuje Bad to the Bone. Já tady koukám na půlnoční desky, na anketu, která vlastně běží každý týden a vždycky v noci z neděle na pondělí, což byla ta noc, ze které jsme se probudili dneska ráno, tak o půlnoci tam dáváme novou šestici. A je to pro mě teda maximální překvapení. Jsou tam Megadeth, Něžná noc, David Bowie, Jeff Beck, Dimitri a Sting. A to překvapení pro mě je, že na tom posledním šestém místě, ano, dobře, hlasuje se teprve pár hodin, tak je Sting. Jenom 23 hlasů. První jsou Megadeth, zatím ze 118. Něžná noc je druhá z 90 hlasy, pak je David Bowie 79, Jeff Beck 53, Dimitri 32, ale Sting, aby byl poslední, na to není zvyklý a my už vůbec ne, že jo, aby jsme měli Stinga někde na chvostu. Můžete se na to podívat, třeba i fanoušci Stinga se teďko prokliknou na naše webové stránky radiobeat.cz a v anketě půlnočních desek mu nastrkají nějaký ten hlas, aby Sting nebyl jako šesté místo. Třeba na olympiádě je dobré, ale v našem případě je šesté místo úplně poslední. Radiobeat.cz, naše webovky, změňme to, aby jsme Stinga neměli na chvostu. Teď je muzika, která se jmenuje Zloději času od Michala Prokopa.

0: Tak, co pak vás k nám přivádí?
1: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
0: Ukažte. Aha.
1: Je to vážné?
0: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
1: Co to je?
0: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
2: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
3: Jen to trochu leze do peněz.
2: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Tak tedy s Rainbow rovnou do dopravních informací na dálnici D1, jak už od nás víte, v úseku od Vyškova na Brno od nějakého 220. kilometru je zasekáno, popojíždí se až do moravské metropole a zdržení pro osobní auta je přes 10 minut určitě. Na D3 ve směru od Veselí nad Lužnicí na České Budějovice na 114. kilometru se řeší bouračka osobního vozu. V Praze v centru v Legerově ulici ve směru tedy do centra je středový jízdní pruh, je tam bouračka osobáku kousek za Nuselským mostem. Na Kroměřížsku v Holešově v Přerovské ulici se srazila dvě osobní auta a pozor si dávejte na Vyškovsku. Bošovice, školní ulice uzavřena, hoří tam dům. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H+M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisu. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H+M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
2: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Postupně bude na většině území pršet a později se objeví lokální bouřky. Ojediněle i s přívalovým deštěm. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se až o 11 stupňů ochladí. Místy se očekávají přehánky nad 800 metrů, na západě ráno nad 600 sněhové.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Radek Adam a Tomáš Horák vyhráli v Maďarsku turnaj světového poháru v kolové. To se podle webu cestkakolová.cz českým cyklistům povedlo naposledy před 12 lety. Tehdy v Rakousku zvítězili Petr Skoták s Pavlem Šmídem. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami, které dnes odpoledne a večer zasáhnou část republiky. Hrozí přívalové deště, lokální zatopení i silnější vítr. Nejvýraznější bouřky meteorologové očekávají na Vysočině a ve východních Čechách. Výstraha platí od těchto chvil do zítřejších 6 hodin ráno. Středočeský krajský soud dnes dal odvolané představené pravoslavného monastýru v Loděnici Taťáně Hanhorové 6 let natvrdo za zpronevěru klášterního majetku. Abatyše podle verdiktu převedla bez souhlasu církevních nadřízených pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun zpět na svaz spolupracující s Ruskem. Ten je klášteru dřív daroval. Navíc se zařídila celoživotní bezplatné užívání bytu v loděnickém areálu. Počet dovezených ojetých osobních aut meziročně vzrostl o 10,9% na 52 200 vozů. Jejich průměrné stáří je 10,3 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let činí 48%. Podíl dovážených ojetých elektromobilů stoupl z 5 na víc než 8%. Vyplývá to z údajů svazu dovozců automobilů. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Whitesnake na Rádiu Beat.
3: Rádio Beat. Classic Rock.

Jsou tam tedy jemné niance oproti studiové nahrávce, ale pořád je to paráda. Ball Breaker, živá verze téhle skladby od kapely AC/DC, 2,5 minuty před 1:30 odpoledne. Za chviličku Janis Joplin, taky básníci Ticha od Miley Hlavsy, anebo Look at Yourself od Uriah Heep.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byla Janis Joplin na beatu ve 3:15 odpoledne. Dneska jsme hráli o gramofon v detektivce a i zítra budeme hrát o gramofon v detektivce. Je to konkrétně gramofon Sony PSLX-3BT za bezmála 8000 korun. To BT na konci v tom označení znamená Bluetooth, aby to bylo správně vysloveno. To znamená, že ke gramofonu si můžete bezdrátově připojit sluchátka, nebo třeba reprobedny, anebo reprobednu, jak jsem říkal už ráno. Gramofon vám hraje v obýváku, bednu máte píchnutou na zahradě a v klidu posloucháte. Navíc je to uděláno tak, že kdo z vás zítra v detektivce uspěje natolik, že bude vědět, koho hledáme a dovolá se do rádia, tak ten gramofon od nás dostane. Pošleme mu ho, Ota se mám něco.
1: Hele, já bych chtěl vidět, kdyby někdo fakt poslouchal na zahradě, měl ten gramofon puštěný, po těch 20 minutách musel se zvednout a jít přehodit desku.
0: Já jsem říkal, že to může být i krátkodobá kratochvíle, že můžeš si pustit gramofon v obýváku, bednu máš na zahradě na stole, posloucháš si to, co hraje z té desky.
1: A než tam dojdeš, tak se vrací.
0: Mezi tím střílíš s duchovkou na ptáky, že jo? Takže máš tak jako kulisu. Jo? Ale pravda, málo se to ví, že deska se musí jako obracet, ta gramofonová. Že? Tak,
1: jako palačinky, je sice, to je stejný.
0: Je sice dlouho hrající, ale nikdy, připomínám, nikdy gramofonová deska nebude hrát jako dvouterový jako hard disk. Jo? Ten je nekonečný. Tam můžeš skutečně být na zahradě klidně do konce života a on bude hrát furt. Gramofon musíš otáčet. Ano. Děkuju za připomínku. Správnou. Zítra detektivka startuje v 9 hodin ráno hnedka po kachně. Budu držet palce. Třeba právě teď, kdo poslouchá Radio Beat, je novým budoucím majitelem nového gramofonu značky Sony.

0: pán tohoto světa, Lord of this World, Black Sabbath na beatu, je vše připraveno k tomu, aby mohla proběhnout taková ta procedura zprávy Pepa Lábus a potom hodina tupláků, první hodina tupláků v tomto týdnu. Dnes navrátivší se o Taseman, dvě po sobě jdoucí, nebo první dvě po sobě jdoucí skladby v rámci tupláků budou od skupiny Nirvana.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Vyškova na Brno, jak už od nás víte, stále platí zhruba od 220. kilometru se popojíždí v koloně až do moravské metropole. Zdržení pro osobní auta stále kolem 10 minut. V Praze v ulici Utopíren se srazilo osobní auto s motorkářem. V Liberci v Ruprechtické ulici zasahují hasiči, záchranka i policisté. U bouračky taktéž osobního auta a motorkáře. V Ostravě na Opavské se srazila dvě osobní auta. Na Jablonecku v Rychnově u Jablonce nad Nisou v Sokolské ulici se srazila dvě osobní auta a i tady zasahují složky integrovaného záchranného systému. A ještě Ostrava, ulice 28. října je blokovaná bouračkou autobusu a osobního vozu. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: to! Zasy mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího! Chlor Shock! Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy! Poctivá česká bazénová chemie! Chlorito.cz.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
2: Řešíš nový pong do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Pongy. Luxusní dílenské stoly. Všechny pongy skladem i hned k odběru. RS-Pongy.cz.
3: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
4: Rádio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeji, Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Postupně bude na většině území pršet a později se objeví lokální bouřky. Ojediněle i s přívalovým deštěm. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se až o 11 stupňů ochladí. Místy se očekávají přehánky nad 800 metrů, na západě ráno na 600 sněhové.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: 13. tenistka světového žebříčku Linda Nosková do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě nepostoupila. S Monkou Soranou Kerstavou prohrála v italské metropoli 2-6, 4-6. Utkání proti nasazené 26 ztratila za hodinu a 22 minut. Poslanci mandátového a imunitního výboru se zítra sejdou nad dopisem, který se týká poslance motoristu a zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka. Dnes to napsali novinky.cz. Dopis zatím četla jen předsedkyně Válková. Poslance se rozhodla s jeho změním seznámit i přesto, že ať v něm stojí cokoliv, výbor z toho asi nebude činit žádné závěry. Dopis se podle ní týká nespokojenosti s některými projevy, nebude prý konkretizovat jména. Po rekordních úhynech v předchozí zimě přečkala česká včelstva letošní chladné měsíce výrazně lépe. Úhyny klesly na 11,3%. Podle odborníků to představuje návrat k běžným hodnotám. Výsledky vyplývají z dat mezinárodního monitoringu úspěšnosti zimování včelstev, do kterého se zapojilo 8610 chovatelů. Řecké úřady vyšetřují původ námořního dronu naloženého výbušninami, který minulý týden objevili rybáři u ostrova Levkáda. Byl pak přepraven k odbornému zkoumání a pyrotechnici jeho výbušniny zneškodnili řízeným výbuchem za asistence bezpečnostních složek. Podle některých zdrojů by mohlo jít o ukrajinský námořní dron. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na rádiu Beat.
6: Tuplák. Tuplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Čau býťáci, pěkné pondělní odpoledne, tak jsem po týdnu zpět a jsem tady s tuplánkama, který jsme dnes odpálili, odstartovali s Nirvánou, Smells Like Teen Spirit byla první, Frances Farmer Will Have Her Revenge o Seattle, ta druhá. Nejdřív k té druhé, to byla vlastně záležitost, která byla možná takovou poctou, Frances Farmer, což byla herečka, která hrála v několika populárních filmech ve 30. a 40. letech minulého století, ale na place si vybudovala pověst konfliktní ženy. V roce 42 jí zatkli za řízení pod vlivem alkoholu, pak udělala chybu, že zdrhla do Mexika a porušila tak podmínku. Po návratu jí dali do psychiatrické léčebny. No a nakonec, když se začala vracet někdy v 55. 58., tak ještě měla pár rolí a pak zemřela v roce 1970 na rakovinu ve věku pouhých 56 let. Tak to byla podsta téhleté dámě v té druhé písni, no a Smells Like Teen Spirit, tak to asi víte velmi dobře, tam jsme se vrátili do roku 1991 na slavnou desku Nevermind, kde se v téhleté písni Kurt Cobain snažil napodobit tvorbu The Pixies, alespoň takhle on to sám přiznával a tvrdil. To byl tedy ten první tuplák a nás teď čekají dvě písně z domácí produkce, budou to Olympic, Petr Janda, Django, Krásná neznámá bude první a It's High Time, druhá věc, kterou od Olympiku uslyšíme. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Tak jsme si dali Olympic dokonce v angličtině, no a teď nás čekají Ram Jam. Vydáme se s nimi do druhé poloviny 70. let, konkrétně v roce 1977 vydala tahle ta deska svoji eponymní a velmi slavnou, tedy tahle skupina slavnou desku eponymní. Mimochodem, vlastně krátký život, takový epičí život měla tahle ta kapela. Nicméně písní Black Betty, která zazní jako první, se skutečně zapsali do rockové historie a dáme si ji. Je to song, který původně už vlastně je z roku, no, on je z roku těžko datovatelného, protože je to původně tradicionál, ale spopularizovali v roce 49, to už se nějak datovat dá, Lead Belly. No a Ram Jam ji převzali do svého repertoáru a udělali z toho rockovou pecku. Dáme si ji jako první. A Let It All Out je píseň z téže desky, tedy z toho roku 1977. Ram Jam.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tuplák

0: Tak to byl Ram Jam. V dnešních tuplácích nebude chybět ani zástupce Brouku. V tomhle případě to bude solová záležitost Johna Lennona. John Lennon a Imagine jako první věc, to je rok 1980, to bude, tedy vlastně je to píseň I'm a Losing You a vlastně Imagine je ze 71. Ta druhá je tedy z 80. Já jsem to trošku zvoral ty roky, ale už jsme se v tom zorientovali, takže Imagine 1.70. I'm a Losing You jako druhá, ta je z 80. Tak teď už je to přesně uvedeno na pravou míru a tady je John Lennon a jeho příspěvek do dnešních tupláků.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Jdeme do Švýcarska, tedy Švýcarsko si připomeneme s další kapelou Gotthard. To je kapela ze Švýcarska, která skutečně ten rock umí a válí ho už dlouho. Byť tedy ta vůdčí postava, tedy Leoni, tak ten už není úplně v pořádku v tomhle případě, protože kdysi zahynul tragicky při jedné nehodě. Každopádně tedy Steve Lee a Leoni ještě žije, ten drží tuhle kapelu. No a každopádně tahle kapela se nám teď představí ve dvou písních. V Sweet Little Rock'n'Roller bude první věc. To bude ta věc, která nám připomene rok 1997 a do roku 2001 se vydáme na desku Home Run, abychom si poslechli druhou, a to bude Heaven. Tady jsou Gotthard. Tihle Švýcaři to fakt umí.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Tak, co pak vás k nám přivádí?
1: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
0: Ukažte. Aha.
1: Je to vážné?
0: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
1: Co to je?
0: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
2: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
3: Jen to trochu leze do peněz.
2: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Tady je cílová rovinka dnešních tupláků a ta bude patřit skupině Dire Straits a přelomu let 70. a 80. v roce 1979 vyšla píseň Lady Writer na desce Communique. No a pak si připomeneme Love or Gold desku, která vyšla i u nás v Suprafonu v roce 1982. Ji nahráli a na ní bychom našli píseň It Never Rains, což bude ta druhá, která nám uzavře dnešní tupláky na beatu. Tady jsou Dire Straits.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, dvě dávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: To byly Dire Straits, takové byly dnešní tupláky. Přivedli nás k 15. hodině, na tu 15. připravil Pepa Lábus další zprávy. Po zprávách potom chystám dnek, taky tu bude Bruce Springsteen nebo Led Zeppelin.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Písku pozor, probíhají záchranné a vyprošťovací práce v Pražské ulici. Boural tam osobák na místě složky integrovaného záchranného systému. Bouralo se taky v Praze v ulici Utopíren. Tady vyšetřují dopravní nehodu osobáku s motocyklistou. V Ústí nad Labem na křižovatce Stroupežnického a Elišky Krásnohorské vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Dva osobáky se střetly také v Rychnově u Jablonce nad Nisou na Sokolské ulici na místě složky integrovaného záchranného systému. No a tyto složky jsou na místě také u dopravní nehody v Liberci, kde v Ruprechtické ulici vyšetřují srážku osobáku s motocyklistou. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
3: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
4: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude proměnlivě oblačno s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. V polohách nad 800 na západě, ráno nad 600 metrů se očekávají přeháňky sněhové. Večer dojde k ubývání srážek a místy i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 12, na jižní Moravě až 14 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Sudí Karel Rouček v nedohraném ligovém utkání se Spartou správně vyloučil fotbalistu Slávie Tomáše Chorého. Uvedla to v dnešním komuniké komise rozhodčích. Reprezentační útočník trefil loktem do hlavy letenského obránce Asgera Sarensena. Sobotní derby se za stavu 3-2 pro Slávii nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Ministerstvo školství navrhuje, aby se do zákoníku práce dostal zvláštní příplatek pro třídní učitele, a to nejméně 1500 korun měsíčně. V současnosti na něj nemají nárok všichni. Třídní učitel má na starosti nejen všechnu organizaci kolem třídy, ale také komunikaci s rodiči, řešení problémů dětí a spoustu úředničiny navíc. Má za to nárok na zvláštní příplatek, ale ten není samostatně vedený v zákoníku práce. Maloobchodní tržby v České republice v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9% z revidovaných 3,7% v únoru. Přispěl k tomu hlavně internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby rostly o 1,2%. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad. Tržby ve službách v České republice se v letošním prvním čtvrtletí zvýšily meziročně o 1,9%. Parlamentní výbor pro evropské záležitosti dnes vyslechl příští maďarskou ministryni zahraničí Orbánovou, která přislíbila ukončení politiky vydírání Evropské unie. Zdůraznila, že Budapešť už nebude působit jako brzda v rámci EU. Členové kabinetu premiéra Maďara budou uvedeni do funkcí zítra. A je po zprávách. Po nich si poslechněte dnek na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Dallas Paul, tak tohle byly Led Zeppelin. Jak jsme na tom s časem? Máme 20 minut po 15. hodině a jenom připomínám, že dnes má svátek Svatava, je totiž 11. května. Pondělní odpoledne Svatavám patří gratulace od nás tady z rádia. Vy na ně nezapomeňte taky, znáte-li nějakou svatavu, tak gratulace bude určitě na místě. Na dálku můžeme pogratulovat k dnešním narozeninám i Eriku Viktoru Bartnovi. Eric Barton je známý zejména co by frontman kapely The Animals a v časopisu nebo v žebříčku časopisu Rolling Stones se umístil na 57. místě nejlepších zpěváků všech dob. A tomuhle chlápkovi je dneska 84 let, tak všechno nejlepší. Co se týče další muziky, mám připravený Queeny, za chvíli dojde i na Kabáty, já jsem Ota Semana, přeji vám pohodové pondělní odpoledne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Starý bar Chabáti, muzika, která teď dozněla minutu před půl čtvrtou v pondělním odpoledni. Koukal jsem na to, jak se vyvíjí naše býťácká anketa, která je opět pro tento týden složená ze šestice desek a vybíráte dvě, které půjdou příští týden do vysílání. Hned při pondělku se na prvním místě usídlili poměrně jasně Megadeth, mají 149 hlasů s deskou Dystopia a Něžná noc, Neměj strach, tedy domácí zástupce v téhleté šestici, je na místě druhém, 107 hlasů. 105 hlasů, tedy jenom o dva míň, má David Bowie s deskou Black Star, pak je tam Jeff Beck, taky Sting a ještě i Dimitri. Mrkněte na to, býťáci, máte celý týden na to, abyste ovlivnili tuhle anketu svými hlasy a taky svými hlasy poslali příští týden jednak v úterý a pak taky ve čtvrtek před půlnocí do vysílání desky. Dvě desky tedy z té šestice vybíráte, tak jako ostatně každý týden. Je to všechno na www.radiobeat.cz.

Jo, tyhle ty situace, kdy nebyl čas, tak se prostě v životě stávají a není to jednoduchý, je to všechno zorganizovat a zvládnout, zejména v situaci, která je naznačena v téhle té písni, nebo spíš opěvovaná v téhle písni. Hudba Praha, Michal Ambroš a Uprchlík, to bylo to, co teď doznělo. Co se toho času týče, tak myslím, že poměrně dost času máte na to, abyste se připravili na letošní první beatovou pumpu, kterou jedeme do Liberce. Obchodní centrum Nisa Liberec, je to na adrese České mládeže 456, já myslím, že každý Liberečák ví, kde to je, a nejen Liberečák, i Jablonečák to bude vědět. Každopádně, pokud se tam chystáte za námi, tak se můžete mrknout klidně i na mapku, která je přiložena v článku, který k tomu máme na našem webu. No a na beatovou pumpu do Liberce se moc a moc těšíme. Budeme tam příští středu od 11. do 17. Je to 20., tak jenom si to napište do kalendáře, ať na to nezapomenete. I když my vám to ještě párkrát určitě připomenem. Tady jsou Stouni.

0: Don't Lose My Number, Phil Collins přivedl nás k 16. hodině. Na tu 16. jsou připraveny zprávy od koho jiného než od Pepi Lábuse samozřejmě. A ode mě potom můžete přijmout nějakou tu muziku, chystám Twisted Sister, taky Paula Simona s Artem Garfunklem nebo Jethro Tull.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Volal mi býťák Vašek, zaregistroval komplikaci mezi Svitavami a Brnem.
2: Na Státní ze Svitav směrem do Brna, asi 3 kilometry za kruháčem u Černý hory, tak v zatáčce to je taková nebezpečná zatáčka, tady je s tím červeným povrchem, tak stojí velký 12-tunový nákladák, tak ať si dávají pozor lidi.
0: Pozor na to, býťáci. V ulici Družstevní Ochoz v Praze došlo k nehodě třech osobních vozidel, teď tam probíhá vyšetřování, tak tam buďte taky opatrní. A pak tu mám také informaci z D2, 36. a 5. kilometr trasy Lanžhot Brno, tady došlo k nehodě dvou nákladáků, takže počítejte, že se tam bude dobržďovat. A pak ještě na D1 na 54. kilometru ve směru na Prahu, tak tady stojí odstavené porouchané vozidlo. Opatrně. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
2: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
3: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude proměnlivě oblačno s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. V polohách nad 800 na západě ráno nad 600 metrů se očekávají přeháňky sněhové. Večer dojde k ubývání srážek a místy i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 12, na jižní Moravě až 14 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalové slávy za nedohrané sobotní pražské derby se Spartou kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů soupeře odečet bodů nehrozí. V paragrafech, podle kterých bude disciplinárka Ligové fotbalové asociace celý incident posuzovat, takový trest není. Potvrdil to předseda komise Jiří Macner. Verdikt by měl padnout na zítřejším mimořádném zasedání. Minister pro sport Šťastný chce v návaznosti na výtržnosti v závěru u sobotního derby mezi Slávií a Spartou v Praze vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Je prý kvůli tomu v kontaktu s místopředsedou sněmovny Nacherem a ministrem vnitra Metnarem. Šťastný to dnes řekl novinářům před jednáním vlády. Kabinet podle něj v tuto chvíli věc řešit nebude. Ze staroměstského Orloje zmizely dnes ráno 4 sochy. Začala tak jejich pravidelná údržba. V první etapě projdou obnovou první 4 sochy a pak další 4. Všechny by se měly vrátit na původní místo letos na podzim. Magistrát objednává údržbu dřevěných soch pravidelně. Ty trpí povětrnostními vlivy a ty pohyblivé i mechanickou zátěží. Unijní ministři zahraničí schválili uvalení sankcí na dalších 16 lidí a 7 subjektů v Rusku zodpovědných za systematické nezákonné deportace ukrajinských dětí, informovala o tom Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy. Omezující opatření se podle ní týkají i několika státních institucí napojených na ruské ministerstvo školství. Víc už se do zpráv nevejde, teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
4: Radio Beat. Classic Rock.

práce je málo a traktory jsou na cestě. Tak zhruba takovouhle otázku si tam pokládal Ian Anderson z kapely Jethro Tull v téhle písni, kdy jsme vlastně se v bezmála 9 minutách vrátili do roku 1978. Heavy Horses byla tahle píseň skupiny Jethro Tull, kterou jsme poslouchali. No a je to vlastně skutečně takový, řekněme, nářek, respektive i podsta těm koním, které vykonávali velmi, velmi těžkou práci, těm tažným koním, kteří prostě přišli o práci, protože je nahradili stroje. Mimochodem, housle, part houslový v tomto kusu hrál Daryl Way, známý to houslista, muzikant, který vlastně má klasické hudební vzdělání. 17. prosince mu bylo 77 let a vlastně zakládal svoje velmi významné kapely jako takové, hrál také se symfonickým orchestrem a občas si odskočil, aby vypomohl v některých písních skupině Jethro Tull, jako právě v téhleté. Prostě píseň plná otázek je za námi, další otázka nás čeká a to, proč ta růže uvadá. Vladimír Mišík na beatu právě teď, já jsem Ota Semana, přeji příjemné pondělní odpoledne.

Jak dnes, tak zítra v detektivce velká výhra. Takhle nějak bych to řekl. Dnes tedy už je výherce jasný, ten v detektivce získal gramofon Sony PSLX3BT. To BT znamená, že je to z Bluetooth, takže úplně v pohodě můžete připojit i nějaký ten reprák jenom tak, jakože vzduchem. Zkrátka, tahle ta mašinka za bezmála 8000 korun je k dispozici ještě jednomu detektivovi. A to zítra mezi 9. a 10. Nenechte si ujít detektivku s vejvoďákem, hlavně už tu první indici, která zazní krátce po 9. hodině. Ta cena je opravdu luxusní a stojí za to se porvat.

A hlavně budete muset odhalit pachatele podle indicí, který vejvoďák nabídne. Tak si to, jak říkám, nenechte ujít, nezaspěte to, buďte na značkách. Zítra po 9. hodině.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Byly horký žaslíže, taky jsme si je užili v Lokti, i když tedy jsme neuváděli do Bítové síně slávy. Letos do Bítové síně slávy budeme uvádět Zuzanu Michnovou, in memoriam budeme uvádět Pavla Vrbu, taky Vítkáče, který jste vybrali, no a jako píseň Zdroj Romana Dragouna. To všechno se bude dít ve dnech 22. a 23. května, což se velmi rychle blíží, ale ještě je dost času na to, abyste si případně pořídili lupeny a navštívili nás tam. Pod Lokeckým hradem se bude odehrávat opět Beatová síň slávy. V pátek to bude už večírek Rádia Beat a potom 23. v sobotu budeme rozdávat ceny. I když do Beatové síně slávy budeme už v pátek uvádět Zuzanu Michnovou, který se to v sobotu nehodí a v ten pátek to bude asi vhodnější. Takže vlastně po oba dva dny to bude jednak ceremoniální, i když víte, jak to je, my ty oficiality zase tak nepřeháníme. Spíš to bude velmi pohodové, rodinné, přátelské a doufám, že se vás tam sejde co nejvíc býťáci. My se na to moc těšíme. No a vy, pokud ještě ty lupeny nemáte, tak se můžete mrknout na náš web, rozkliknout si ten článek, který se Beatové síni slávy věnuje. No a v něm najdete i odkaz na to, kde si ty lupeny můžete případně zajistit. Takže se na to vrhněte klidně hned. Já vám k tomu pustím Nazarety.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Weep in Silence, to byly Jura a Hip a přivedli nás k 17. hodině. Na 17. je připravený Standardu Báš, aby mě vystřídal, taky Pepa Lábus, aby přinesl zprávy. Od Standy se můžete těšit na Garyho Mora.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Bouralo se v Olomouci v Krapkově ulici, tady překáží dva osobáky. Na Radlické v Praze motocyklista s osobákem, tady probíhá taky vyšetřování, počítejte s tím, býťáci, a pozor také na jižní spojce v Praze, na těsně pod tím křížením s ulicí 5. května, tedy kousek za sjezdem na ulici 5. května ve směru na Barandov nebo na Barandovský most, počítejte s dopravní nehodou náklaďáku s osobákem, tam se dobržďuje a přicpává se to. Býťáci, jezděte prosím bezpečně, ode mě je to dnešek všem. Mějte se, ahoj.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
3: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude proměnlivě oblačno s lokálními přeháňkami četnějšími v Čechách. V polohách nad 800 na západě ráno na 600 metrů se očekávají přeháňky sněhové. Večer dojde k ubývání srážek a místy i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 12, na jižní Moravě až 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fletcher. Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí. Na internetu jsou už ale k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale. Vláda dnes schválila zavedení systému mistrovských zkoušek. Schválila také jmenování Jakuba Landovského vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči NATO. Ministři řešili i nedohraný fotbalový zápas mezi Slavií a Spartou. Policie po sobotním fotbalovém derby pražských týmů Slavie a Sparty vyšetřuje kromě napadení brankáře jako výtržnictví také házení světlic do sektoru hostí a řeší také zničené LED panely a toalety. Dál policisté vyhodnocují kamerové záznamy. Vyzvedli lidi, kteří vběhli na hrací plochu, aby se sami přihlásili. Ministerstvo vnitra pak chystá správní řízení s klubem Slavie. O vývoji ve vyšetřování dnes informovala mluvčí policie Kropáčová. Evropská unie se shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu. Šéfka unijní diplomacie Kalasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského hnutí Hamas. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich přichází GMO na Rádiu Beat.

Něco málo pozitivních vibrací, těch není nikdy dost, na to se myslím shodneme. Teď 13 minut po 5. hodině, s vámi je Standa Rubáš, který přeje příjemné pondělní odpoledne, svata vám obzvláště, protože to jsou oslavenkyně dnešní a spolu s nimi slaví ještě spousta dalších. Chce se mi říct lidí, ale oni jsou to i věci, tak ty probereme v průběhu toho dnešního odpoledne. Co se takhle jako při pondělku 11. května dá třeba případně oslavit, než kvůli zapít, nechám to na vás, jak si s těmi jednotlivými mezinárodními dny poradíte. Zároveň ale taky slíbím další muziku, AC/DC, Beatles, Aleše Brichtu tady mám a ptám se, Bíťáci, jak vypadá doprava, jak se jede z práce domů, nebo třeba někam na kroužek, vy jste za volantem, vy vidíte nejvíc a nejlíp, co na které silnici překáží. Nebo naopak, kde to nezvykle dneska jede jako po másle, tak tohle všechno nás tady na Beatu zajímá. Číslo je 210 32 33 34.

0: kauzy s Litou. I vy můžete na chvilku zavřít oči, jste-li už tady doma někde na divánu. Pokud jste za volantem, tak naopak oči na šťopky.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Tady končí veškerá legrace. Pojďme se podívat na dopravu. Hradecká dálnice 77. kilometr na Prahu. Počítejte s neprůjezdným levým jízdním pruhem. Je tam porouchaný auták. 27. na příjezdu do Plzně. Tady havárie motocyklu vážná se zraněním. Na místě všechny složky IZS. Olomouc, Krapkova ulice, nehoda dvou osobních aut. Vyšetřuje se také v Havířově a v Dělnické ulici. I tady došlo k nějaké dopravní nehodě, která vyžaduje nějaký delší zásah, takže počítejte sníženou jízdnost 35 na 33. kilometru ve směru Liberec Turnov, což tedy vychází podle mapy někam na úroveň Hodkovic nad Mohelkou, aby jsme se lépe zorientovali, tak tady počítejte pro poruchu s odstaveným nákladním autem, které tam překáží v průjezdu. Jinak třeba jsou některé cesty až překvapivě čisté, protože když se podívám do dopravní mapy, tak příjezd po D5 na Prahu mi vůbec nesvítí. Je zelený, normálně odrudné Loděnice, na okruh a na ořech, to je věc, kterou jsem hergodne řek leta. Tak dneska zdá se, tady máte cestu úplně volnou. Lehce se to řadí v protisměru, ale tady to není nic dramatického. Hustší doprava je potom na výjezdu na Letňany, a to jednak z Hloubětína, jednak někde od Kbelského letiště, kdo to bere vrchem z Černého mostu, tak tady pojedete pomaleji. Asi bych tomu ale neřekl úplně stojící kolona, tak doufám, že tohle to nám vydrží a nijak se to nezasekne. Se zpožděním u Brna počítejte jenom s lehkým, taky to není úplně stojící, ale je to tak jako pomalu jedoucí kolona od Rousínova dolů přes Holubice Šlapanice na Brno a potom dál na Prahu někam k Troubsku. D2 ta hlásí hustší provoz někde na úrovni Blučiny, Měnína, směrem právě k Brnu a tomu místu, kde se ty dálnice spojují, kde se pracuje a kde leží každodenní takový ta příčina toho celého zpomalení. Tak s tím počítejte, to je informace platná. Všem šťastnou cestu, Víťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prešinové sporty na rádiu Beat.
1: Portugalskou rally vyhrál po druhé belgický jezdec Neville a získal první vítězství v sezóně mistrovství světa pro Hyundai. K triumfu mu pomohl defekt dlouho vedoucího Francouze Ogiera v předposlední RZ-tě. Český cyklista Ježek vyhrál etapový závod kolem Řecka a má první triumf v profi pelotonu. 21-letý borec stáje Kasper Kryptoformy se do čela dostal v sobotní čtvrté etapě. Vedení udržel až do cíle v Aténách. Kajakář Josef Dostal skončil na světovém poháru v Segedu třetí na pětistovce. Kanuista Fuxa po vítězství na kilometru přidal s bratrem Petrem šesté místo v závodu Double Canoe na poloviční distanci. Sportovní střelci Přívratský, Hrčkula a Nymburský získali v Osijeku titul mistrů Evropy v soutěži družstev v malorážce v leže. Porazili Rakušany i Nory. V individuálním závodě skončil z českých reprezentantů nejlépe Nepejchal na sedmém místě. Házenkáři Plzně vyhráli rozhodující páté finále extraligy v Karviné 29-28 a získali tak devátý český titul po třech letech. Sérii otočili z nepříznivého stavu 0-2 na zápasy. Házenkářky Mostu prohráli v semifinále play-off interligy se Slaví po sedmimetrových hodech. Do rozhodujícího duelu jde i série mezi Kinžvartem a Pískem. Vodní slalomář Prskavec se po dvou nominačních závodech vzdálil reprezentaci na kanoice 1, když získal jen jeden bod za desáté místo. Jistotu má zatím pouze v kajaku, bez bodu je kajakářka Galušková. Na kanoji si vedou nejlépe Král a Rohan, na kajaku má jisté místo Krejčí a mezi ženami vedou Sadková a Kneblová. To byly menšinové sporty.

Těžko říct, zajímalo by mě, jestli Jimmy Morrison a jeho parta při vymýšlení názvu Doors byli tak progresivní, že je napadlo, že ta kapela bude připomínána navždy. Protože kdykoliv vidím někde sepsáno, že se blíží nějaký koncert a vždycky to začíná právě tím, že se otvírají Doors, tak se mi právě ta vzpomínka na Jimma Morrisona a všechny ty další muzikanty okolo něj vybaví. Love Street je za námi, je 6:45, pojďme si slibovat muziku další. Dáme Queeny, dáme Eagles, dáme si ale taky vědět, jak vypadá naše hlasování při pondělku. Je zajímavý mrknout na to, jak se to celé vyvíjí, protože ta anketa je velmi čerstvá. O půlnoci vyskočily desky opět vydané ve stejném roce. No a od té doby už několik býťáků zahlasovalo. Třeba pro Megadeth album Dystopia, nebo Davida Bowieho s albem Black Star, nebo Něžnou noc albem Neměj strach. Tak budiš tahle ta polovina zvána při pondělku takovými favority. A outsideri jsou na tom druhém konci, a to je Jeff Beck s albem Loud Healer, nebo Dimitri s albem Agronaut, nebo Sting s albem 57th and 9th. Což ale neznamená, že to tak dopadne, teď až do neděle máme hromadu času na to si zahlasovat. Proto o tom mluvím, připomínám to. Nový týden, nová anketa, nová půlnoční alba, nová možnost pro vás býťáky, jak ovlivnit, co se v éteru Rádia Beat bude hrát.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rina David Bowie, když tady o něm byla před malou chvilkou řeč na rádiu Beat, Under Pressure je za námi. Za námi je v podstatě skoro i ta aktuální hodina tady na Beatu, protože je 17.05 a pade, tak si pojďme už rovnou slibovat, že za malou chvilku sem pustíme Pepu Lábuse a taky Six O'Clock Rock, který odstartuje při pondělku kapelou Shocking Blue. A víc vám neprozradím, na ty ostatní 60ky po 6. si pěkně počkejte.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Co nového na asfaltu a vlastně často i mimo něj, tak to je třeba příjezd do Ostrožské Nové Vsi od Uherského Hradiště. Tady je hlášená havárie osobního do příkopu, takže se vyšetřuje, odklízí a vytahuje. Další Semily, ulice 3. května, tady je nehoda dvou osobních aut, na místě už je také hlídka policie České republiky a pomáhá s vyšetřením. Na silnici 24 u Lomnice nad Lužnicí je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem díky nehodě dvou osobních aut, která se tam stala v Českých Budějovicích okružní ulice, ta je přicpaná nehodou dvou osobáků, no a platí stále, že se co si děje na té hradecké dálnici okolo 77. kilometru na Prahu, tam došlo k poruše auťáku, který zůstal stát v levém jízdním pruhu a okolo něj se to celkem dosti hýbe. Neznamená to, že byste měli v cestě nějakou kolonu, to ani dopravní mapa neodhaluje, ale je dobré to vědět a projíždět tam velmi opatrně, tak to dělejte, býťáci. A díky za spolupráci a přeju šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio Beat.
1: Další brosivo vo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool. A teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool. Když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
3: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlorshock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude proměnlivě oblačno s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. V polohách nad 800 na západě ráno na 600 metrů se očekávají přeháňky sněhové. Večer dojde k ubývání srážek a místy i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 12, na jižní Moravě až 14 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Spenglerův pohár v Davosu se letos uskuteční bez českého týmu. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě dnes zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Elves Tampere. Po 11 letech se tak v odehraném ročníku turnaje nepředstaví extraligový zástupce. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy chyběl tým z České republiky v roce 2015. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který dnes podepsal prezident Pavel. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 44 koruny a 3 haléře za litr a nafta za 42,84. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na pátek, víkend a dnešek činily 44,42 za litr benzínu a 44,15 za litr nafty. Stropy tedy v obou případech klesly. Zběsilé a často nebezpečné ujíždění řidičů před policií by mohlo být trestným činem. V rámci novely trestního zákoníku to navrhuje ministr spravedlnosti Tejc. Změna by mohla začít platit od léta příštího roku. Ti, kdo neuposlechnou výzvy policie, ujedou a způsobí přitom nehodu s větší škodou nebo dokonce s ublížením na zdraví, budou moci být odsouzeni až ke 3 letům za mřížemi. Zprávy jsou v závěru. Teď si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

Píseň s jedním, řekl bych, z nejzajímavějších příběhů vůbec okolo toho jejího vzniku a okolo toho, kdy se o ní začalo zcela poprávu mluvit o jako světovém fenoménu. Protože tuhle věc zná kdekdo, znáte ji od jeho popa, znáte ji od Lemmyho, znáte ji třeba právě v téhleté verzi kapely The Kingsmen, kdyby leckdo mohl říct, že to je ta původní z roku 63, kdy se začala psát ta slavná historie skladby Louis, ale to vůbec není pravda. Kingsmen se stali s touhletou písní opravdu fenoménem, ta jejich verze byla bezesporu do té doby nejúspěšnější, jak se to vůbec dá jenom říct a nazvat, ale zdaleka to nebyla verze první a zdaleka myslím, že těch verzí přední vzniklo mnoho a mnoho. Ten prapůvod je totiž v roce 1955, tenkrát jí složil Richard Berry, natočili se svou kapelu The Pharaohs, dokonce se s tím dostal do rádia na západním pobřeží Spojených států a celkem s ní zabodoval, ale ta sláva neopustila ten západ USA. To se stalo až později, kdy si tehleté skladby chytlavé, která původním nějakým smyslem je prostě jenom zpovědí námořníka, který pluje za svou milou, tak si té skladby začaly všímat další různé americké kapely a vytvářet na ní vlastně cover verze a tu a tam se něco změnili, tu a tam se něco upravili, tu a tam trošku vychýlili ten text té skladby od toho původního znění, až to doputovalo právě ke kapele Kingsmen. To bylo ve 63. Tenkrát se z toho stal bezesporu globální hit a od té doby se píše jakoby nová historie téhleté skladby, kdy si ji půjčil a předělal také kdekdo, včetně těch velkých men. Tak tedy The Kingsmen máme za sebou, Shocking Blue máme za sebou dneska v 60. No a třetí na řadu přichází Del Shannon.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

The Clash a jejich Half of the Law, tak ta je taky za námi. 18.22 úplně přesně tady na beatu, chystá se beatoskop, ten si dáme za malou chvilku, to si pojďme klidně slíbit, taky Red Hot Chili Peppers, tam ještě předtím foukneme Under the Bridge, ale já jsem vám slíbil, že se podíváme společně na to, co dalšího se dá dneska oslavovat, když už víme, že Svatava má svůj svátek, tak je dobré si říct, že existují jiné různé záminky k oslavě, aniž byste museli nutně se jmenovat Svatava. Tak třeba dneska můžete oslavovat Mezinárodní den technologií. To nabízí poměrně širokou paletu možností. Jo? Taky je, a to je skvělý svátek, Mezinárodní den sněz, co chceš, protože k tlousnutí se to dneska nepočítá. Ale platí to jenom dneska, tak poslední hodiny můžete, chcete-li teda, využít právě k tomu, abyste oslavovali tímhletím způsobem. Taky pokud je někdo opravdu gurmán na to, že by si užíval americká piva, tak americká piva mají dneska svůj svátek. Taky všichni voslové, mysleno tedy zvířata, nikoliv, nebudu říkat co, prostě zvířata mají dneska svůj svátek. Pokud byste náhodou ještě mířili do práce, máte možnost zvládnout to na kole, i to se váže k 11. květnu. A taky je dneska takový mezinárodní den, kdybyste měli omezit sůl a solení. A mám dokonce pocit, že to je víkend, týden, takže celý týden nepřesolovat, ale oslavovat bez soli. I když, jak víme, bez soli to umí každý, nebo se solí to umí každý, bez soli je to teprve umění. To jsou takové mezinárodní dny, které se vážou k 11. květnu. Teď dost mého povídání, pojďme si rád zase nějakou muziku.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Mobilní aplikace streamovací služby Netflix projde výraznější proměnou. Největší inovací bude kanál Klipy. Můžeme tam po vzoru Reels na sociálních sítích scrollovat nekonečnou řadou krátkých klipů z filmů a seriálů, které nám algoritmy Netflixu předvyberou. Sledování ukázek nám má pomoci rychle si vybrat, na co koukat.
0: Vítoskop.
1: Čínský startup DeepSeek, který se profiluje v oblasti umělé inteligence, přichází s testovací verzí svého nového modelu V4. Navazuje tak na loňský úspěch, kdy zaujal relativně dostupným řešením AI a výrazně se zviditelnil i mimo Asii. Podle samotné společnosti má novinka ambici posunout laťku otevřených modelů zase o něco výš. V testech zaměřených na obecné znalosti prý překonává ostatní open source konkurenty.
0: Vítoskop.
1: Berlínské muzeum Neue Nationalgalerie láká na nevšední exponáty. V jedné z výstavních místností se po podlaze pohybují robotičtí psi s realistickými hlavami výrazných světových osobností. Najít tam lze třeba Ilona Muska a Marka Zuckerberga, Pabla Picassa nebo severokorejského diktátora Kim Jong-una. Volně se pohybují a občas vypouštějí tištěné snímky svého okolí, které předtím zachytili pomocí vestavěných kamer. Každý výtvor zobrazuje úryvek reality přetvořený AI tak, aby reprezentoval světonázor a podstatu lidské předlohy daného psa. Tolik z Vítoskopu, teď už si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Big Beat u nás. Radio Beat.

Já to zakřik, přátelé, je 18.38, Stouni dohrávají a ředitelství silnice dálnice ozývá. Tentokrát z D2, ta je uzavřená ve směru na Brno na 12. kilometru kvůli dopravní nehodě. Vážné, na místě probíhá zásah složek IZS, tvoří se kolona. Objízdná trasa je určená mezi exity 11 Blučina a 25 Hustopeče. Počítejte tedy, býťáci, s tím, že tady, pokud jste náhodou díky téhleté náhlé situace minuli tu možnost sjet té D2, tak zůstanete nějakou chvilku viset v koloně a ta tedy narůstá. Za chvilku bude u Velkých Němčic. Jeďte prosím opatrně.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

To bylo Flamengo. Dáme Black Sabbath za malou chvilku, předtím si ale řekneme, co dáme dál v těch, myslím, ne minutách, ale hodinách, které jsou před námi. Další vydání krásných nálezů tentokrát má být přehlídkou hudebních dvojic, které vznikly na nejrůznějším základě, což je takový v podstatě všecko a nic neříkající úvod do krásných nálezů. Na základě rodinných a partnerských vazeb, pokračováním v činnosti původních kapel nebo prostým genderovým spojením mužských a ženských tvůrčích sil v rockové muzice. Takhle to dopsal Jaroslav Císař do úvodu dnešních krásných nálezů, ale zároveň, a to může být odpověď pro ty z vás, kteří nebudou chtít vydržet do té 19., tak taky sepsal, cože si pod tím dneska můžeme představit konkrétně. Takže když vyrazíte na beatový web, tak na beatovém webu najdete soupis veškeré té muziky přepravené na příští hodinu. Pak budeme pokračovat s našimi Honzy, Honzou Hamerníkem, Honzou Podzimkem a rockovou kartotékou a zakončíme to s Marty Vysušilem a samými devítkami. Devítky jsou totiž dneska tou červenou nití 11 v 11 a ukrývají se v názvech písní, které nachystal Martin do toho dnešního vysílání. Písní, kterých nepřekvapivě je samozřejmě 11. I v tomhle případě můžu říct, buď to se nechte překvapit, nalaďte 11 a užijte si ji, nebo se nepřekvapujte, mrkněte se na www.radiobeat.cz, protože tam k tomu najdete jemnou nápovědu.

Beatu Merillion, He Knows You Know, jako poslední muzika toho dnešního odpolka tady na Beatu, která dohrála těsně před sedmou. Já jsem před mnou chvilkou mluvil o tom všem, co nás čeká ve zbytku dnešního dne, v podvečer, večer a vlastně i v noci, tak teď už myslím, že vás můžu nechat s klidným svědomím v dobrých rukách mých drahých kolegů. Počínaje tedy Jaroslavem Císařem za pár minut, kdy se rozjedou krásné nálezy. Přeju pěkný zbytek pondělí, Beťáci, zítra bude úterý a budu se na vás těšit.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
2: Vamos, tady senior Chlorito. Řasy mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
3: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
4: Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: krásné nálezy.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Vítám vás u poslechu první části přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na nejrůznějším základě. Na základě rodinných a partnerských vazeb, pokračování v činnosti původních kapel nebo prostým genderovým spojením mužských a ženských tvůrčích sil v rockové muzice. Zpravidla se jedná o jednorázové projekty, v některých případech se ale stalo, že se tato spolupráce stala dlouhodobější. Dnes zahájil soubor, který si říkal The Breakers, a tvořila ho dvojice ostřílených muzikantů, a to zpěvák a basový kytarista Ian Ellis, který působil u Savoy Brown, a Rick Lee, někdejší bubeník Ten Years After. Přizvali ke spolupráci i další známé kolegy z branže jako klávesnicu Chicka Churchilla z Ten Years After, bluesového kytaristu Colina Johna, solového zpěváka Jeffa Manistra z The Alan Bone Set nebo Swinging Blue Jeans a další. Tohle hudební seskupení vydalo v roce 1995 jedinou velkou desku Milan. Z ní na úvod zazněla v krásných nálezech premiérově skladba How Many Rivers. Francis Rossi, zakladatel Status Quo a jediný člen skupiny, který zde působí po celou dobu její existence, se na jaře 2019 představil v překvapující společnosti Hannah Ricardové, zpěvačky, houslistky, hráčky na violu a skladatelky hudby country. Své společné album pojmenovali We Talk Too Much. Hannah pochází z Newcastlu, ale v současnosti žije v Londýně. Francis svou hudební kariéru začínal s křestním jménem Mike, ale pak si vybral Francis, protože jich má hned několik. Francis, Dominic, Nicholas, Michael. Kytarista Status Quo se v bookletu vyznává ke své lásce k americké hudbě country a připomíná, že mnohé skladby je složil právě pro Status Quo, mají ve svém pozadí právě tuhle hudební parketu. Hannah Ricardová k tomu zase dodává, že jí činilo potěšení skládat a nahrávat tuhle desku, která v sobě spojuje dva tak rozdílné vokály i hudební styly. A jak tomuto spojení odlišných hudebních stylů vlastně došlo? Během přípravy úspěšného projektu akustických verzí skladeb Status Quo, na kterém pracovala právě Hannah, Francis si prý velmi oblíbil její vokál a její kreativní a dynamický přístup. Na ploše alba ani jeden z hudebních stylů vyznávaných Francisem Rossi nebo Hannah Ricardovou nepotlačuje druhý a soudržně spolu koexistují. Budete se o tom moci za chvíli přesvědčit na rozhlasových vlnách rádia Beat ve skladbě Sinking in Blue, kterou napsali společně. Dovětek na závěr. Tvůrčí nezmar, 77-letý Francis Rossi letos představil své nové, už páté studiové solové album.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Někdejší kumpáni z ikonického souboru Led Zeppelin, a to zpěvák Robert Plant a kytarista Jimmy Page, měli k sobě zpočátku blízko i na solové dráze. Dali se dohromady v roce 1994, ale jejich cesty se vlivem rozdílného uměleckého směřování rozešly o 4 roky později. Na své konto si připsali 2 alba a 9 singlů. V průběhu roku 1997 připravili své jediné studiové album Walking into Clarksdale. Natáčelo se v proslavených studiích na Abbey Road a vyšlo v dubnu 1998. V Británii se deska dostala na bronzovou příčku žebříčku, ve Spojených státech do top 10. Plant s Pagem se pustili do natáčení tohoto alba krátce po skončení svého turné No Quarter, které se dočkalo velmi příznivého ohlasu a je také zachyceno na jejich stejnojmenném koncertním albu z roku 1994, které bylo za své prodeje oceněno platinovou deskou. Také k vydání desky Walking into Clarksdale proběhlo turné. Mimochodem, městečko Clarksdale z delty řeky Mississippi se považuje za místo zrodu bluesové muziky. Já jsem si pro vás k uvedení do dnešní programové nabídky Rádia Beat z téhle desky vyhlédl skladbu House of Love.

0: Krásné nálezy na Rádiu B.
1: Teď si budete moci poslechnout odlišnou polohu hudební spolupráce zpěváka Roberta Planta, a to tentokrát s britským folkovým souborem Saving Grace a jejich zpěvačkou Suzy Diane. Plant s nimi spolupracuje od roku 2019, tedy zhruba od doby pandemie covidu. Podobnou hudební polohu si už vyzkoušel také s Američankou Elizon Krausovou. Premiérové album se Sudy, nazvané jednoduše Saving Grace, vznikalo mezi dubnem 2019 a lednem 2025. Na trhu se objevilo září 2025 a slavilo doslova triumf. V Británii se v žebříčku umístilo na čtvrtém místě, tomu americkému dokonce vévodilo. Urodilo 3 singly. Obsahuje nové verze vypůjčeného materiálu i tradicionálu. Jak statistici napočítali, solové studiové diskografii Roberta Planta, je to už jeho 12. položka. Na frekvenci Rádia Beat z tohoto albového projektu zazní bonusová skladba New World. Mimochodem, zpěvák svou poslední velkou desku s Elizon Krausovou vydal v roce 2021.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Nyní dostane prostor ukázka z jedné z nejpřekvapivějších uměleckých spoluprací v oblasti rockové hudby poslední doby a zároveň z posledního albového projektu, na kterém pracoval kytarista Jeff Beck společně s proslulým hercem a také muzikantem Johnnym Deppem. Jedná se o album pojmenované 18, čili 18, které vyšlo v polovině července 2022. Podle slov svých tvůrců desku tak nazvali proto, protože se v době její přípravy cítili, jako by jim bylo znovu 18. Jeff se s Johnnym poprvé setkali v roce 2016 a rychle se spřátelili. Depp se už několikrát objevil v roli kytaristy po Beckově boku při jeho koncertech v Americe nebo Anglii. Deska vznikala v letech 2019 až 2022. Obsahuje směs několika originálů z Beckovy a Deppovy autorské dílny a cover verzí z repertoáru Killing Joke, The Velvet Underground, The Beach Boys. Album se v Americe umístilo na 183. místě, v Británii na 38. Vedle Jeffovy excelentní kytary se zde Johnny Depp vedle svého vokálu projevuje jako multiinstrumentalista hrou na basu, kytaru, klávesy i bicí. Depp prohlásil, že si považoval za mimořádnou čest hrát a skládat po boku jednoho z největších kytaristů. Jeff Beck, osminásobný držitel ceny Grammy, zemřel nedlouho po vydání desky 10. ledna 2023 ve věku 78 let. Z téhle hudební kolekce si prostřednictvím Rádia Beat poslechněte novou verzi Lennonovy skladby Isolation v podání Jeffa Becka a Johnnyho Deppa.

0: mít krásné nálezy.
1: Bratři Thomas a Richard Frostovi pochází z městečka St. Mateo, které leží na jednom z poloostrovů San Franciského zálivu. Narodili se ovšem s příjmením Martin. I když je soudobý hudební tisk přirovnával k dvojici Simon and Garfunkel, jistý nepřehlédnutelný rozdíl bychom bez problémů našli. Bratři Frostovi Martinovi během své vlastní hudební kariéry vydali pouhé 4 singly. Změna vydavatelské firmy provázela těžkostmi i vydání jejich jediného alba. V době svého vzniku nevyšlo a k jeho vydání došlo až po více než 30 letech. Thomas s Richardem spolu hráli již od počátku 60. let a byli i členy doprovodné kapely jiného proslaveného dua Sonny and Cher. Z jejich tvorby jsem do dnešní programové nabídky Rádia Beat vybral skladbu Hero Stranger a stranu jejich singlu z roku 1970. Nahrávání skladby poznamenala výměna na postu bubeníka jejich doprovodné kapely. Hal Blaine, jak se jich nový spoluhráč jmenoval, prý přinesl do nahrávacích frekvencí vzrušující charisma.

Muzikantské cesty Jima Levertna a Jeffreyho Richardsona, matadoru anglické hudební scény, se křížily už od mládí, až se nakonec protli v soubor Kreven, jeho současné sestavy jsou oba členy. Jejich současné starcovací dráhy byly ovšem odlišné. Basista Jim Leverton se po škole začal učit zedníkem, ale hudba u něho záhyše ostatní přebyla. V 60. letech začínal mimo jiné s Noelem Redingem, který se později proslavil jako baskytarista u souboru Jimi Hendrix Experience. Pak Jim hrál s Fat Matters nebo u Juicy Lucy. V Caravan zakotvil až v roce 1995. Violista, houslista a vlastně multiinstrumentalista Peter Jeffrey Richardson dal hudbě přednost před studiem umění. Celou jeho dosavadní kariérou od počátku 70. let prolíná působení u Caravan, kterou už několikrát opustil, aby se zase vrátil. Podílel se na přípravě více než 120 alb mnoha renomovaných muzikantů. S Jimem Levertonem zatím připravili 3. Z toho jejich posledního The End of the PA Show z roku 2006, které vznikalo v Richardsonově studiu na pobřeží Kentu, jsem pro vás do dnešního vysílání rádia Beat vybral ukázku Ride On. Skladby prý nejdříve nahráli v duu a pak je postupně podle potřeby začali obalovat dalšími nástroji i příspěvky pozvaných hostů.

0: Radio Beat. Krásné nálezy.
1: Kanadský soubor Backmantern Overdrive vám jistě nemusím představovat. Kariéra jeho klasické sestavy se uzavřela již v roce 1977. Muzikanti se dali dohromady zase v roce 1984. S novými nahrávkami se stále ozývá především lídr kapely Randy Backman. V roce 2010 se však na hudební scéně pouze pod svými příjmeními objevila dvojice někdejších spoluhráčů Randy Backman a Fred Turner, aby dala znovu vzpomenout na staré dobré časy jejich veleúspěšné kapely. Randy Backman v bukletu píše, že jeho životním heslem je: když sen skončil, najdi si sen nový. Jistě si nemyslel, že je možné roky vrátit, ale tahle deska svědčí o tom, že to možné je. Pro zachování autenticity atmosféry uplynulých let prý Randy záměrně použil nástroje a vybavení z 50. a 60. let. Jak se těmto rokovým veteránům povedl alespoň na chvíli vrátit čas nazpátek, si teď poslechněte na rádiu Beat ve speciálním mixu jejich nahrávky pro rozhlasové vysílání Slave to the Rhythm.

0: Krásné nálezy.
1: Na rádiu Beat.
2: Pokračuje dvojice Brad Delp a Barry Goodrow, známá z jejich působení v americké skupině Boston. Šéfoval jí pevnou rukou Tom Scholz. Prodlevy mezi vydáním jejich alb byly dosti dlouhé a Scholz také nedával jednotlivým muzikantům skupiny mnoho prostoru, aby se mohli více autorsky uplatnit. První to nevydržel kytarista Goodrow a kapelu už v roce 1979 opustil. Zpěvák Delp od třetího alba Boston také v kapele figuroval spíše jen jako host. Počátkem 90. let si někdejší členové Boston sestavili kapelu Return to Zero, uváděné také pod pouhou zkratkou RTZ. V roce 2003 Belt s Goodrowem spojili své síly a pouze pod svými příjmeními připravili album, které nikterak nezakrývá kořeny jejich někdejší mateřské kapely. Bohužel, album Delp and Goodrow téhle dvojice však už na dobro zůstane jediným. Brad Delp totiž ve svém domě v noci z 8. na 9. března 2007 spáchal sebevraždu. Zanechal po sobě 4 dopisy na rozloučenou. Své první ženě, dospělým dětem, přítelkyni Pamele, poslední byl neoznačený. Jako vzpomínku na dvojici za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu I Need Your Love.

0: Krásné nálezy na Rádiu B.
1: V době tvůrčí přestávky, či chcete-li, krize Mango Jerry, se pokusili ze stínu lídra kapely Raye Dorseta vystoupit dva jeho spoluhráči, klavirista Colin Earle a kytarista Paul King. Roku 1972 si založili kapelu The King Earle Boogie Band a vydali album Trouble at Tea Mill. Ovšem jen potvrdili známé přísloví, když dva dělají totéž, není to totéž. Tenhle pokus se tehdy nezdařil a Colin Earle se opět vrátil k mateřské kapele. King pak pokračoval s různými formacemi i jako solista. Z jejich společného debutového alba si na závěr dnešního pořadu poslechněte skladbu Plastic Jesus. Příště zazní druhá část přehlídky hudebních dvojic, které opět vznikly na nejrůznějším základě. Zazní Mark Farner s Donem Breuerem, Hank and Ben Marvinovi, Mark Knopfler s Milou Harrisovou, Lady Gaga s Brianem Mayem a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Skladba Plastic Jesus, podání souboru The King Earle Boogie Band, vedeného někdejšími členy skupiny Mango Jerry, Paulem Kingem a Colinem Earlem, uzavírá dnešní vydání Krásných nálezů.

0: Radio Beat.
1: Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
3: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. A energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
4: Sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
0: Rocková kartoteka. Doktora Podzimka. Na rádiu Beat.
5: Y'all still want me to come with you?

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, víťáci, víťačky. Máme 9, no téměř 10 minut po 8 hodině večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem od Zámerník a dovolte mi, abych tady přivítal doktora Honzu Podzimka. Po dvoutýdenní pauze se vracíme opět k rokové kartotéce. Jestli se dobře pamatuju, písmeno R jsme ještě nedorazili. Honzo, vítej.
2: Ahoj Honzo, děkuji za úvod. Ahoj bítečky a bítáci. Měl jsi naprostou pravdu. Písmeno R je tady po šesté. Roková kartotéka potom po 206. A ještě příští týden si myslím, že vybude materiál na 7. pokračování od písmene R. Pojďme si zachovat klasický scénář našeho pořadu Roková kartotéka, to znamená čtyři libůstky a hned první z nich na úvod je nějaký ten méně nebo více zdařelý rock'n'roll. Dnes padl los na kapelu Rockpile, na britskou kapelu Rockpile, čtyřčlenou rockovou kapelu z konce 70. a začátku 80. let minulého století. Tahle skupina je známá pro své silné vlivy pub rocku, rockabilly a power popu a měla také zásadní vliv na New Wave. Rockpile, nahráli dost materiálu na vydání 5 studiových alb, ačkoliv pouze jedno vyšlo pod hlavičkou Rockpile. Jednalo se o album Seconds of Pleasure. Další 3 alba vydal jako svá solová alba Dave Edmunds a jedno solové album vydal Nick Lowe. To byli členové téhle kapely. Rockpile navíc působili jako doprovodná skupina na skladbách, které nahrál Mickey Jupp v roce 1978 a Charlene Carter v roce 1980. Gitarista a zpěvák Dave Edmunds nahrál v roce 1972 solové album s názvem Rockpile a na svém turné na jeho podporu označil svoji kapelu jako Dave Edmunds and Rockpile. Kapela se však po turné rozpadla a Edmunds se vrátil do nahrávacího studia k solové tvorbě. Koncertní album Live at Rock Palace, z toho si dnes večer zahrajeme, bylo vydáno v roce 2013 v rozšířené verzi jako CD a DVD. Album přináší 17 skladeb, které skupina představila na svém koncertním vystoupení v Markthalle Hamburg 12. ledna 1980 ve složení. Dave Edmunds, kytara zpěv, Nick Lowe, basová kytara zpěv, Billy Bremner, kytara zpěv a Terry Williams, bicí. No a už jenom diskografie kapely Rockpile, tak ta čítá jedno jediné studiové album, které vyšlo v roce 1980 a 5 koncertních alb, to poslední je z roku 2021. My se vrátíme k druhému koncertnímu albu, které nese název Live at Rock Palace, bylo vydáno v roce 2013 a pustíme si z něj hned odvírák koncertu Sweet Little Lisa.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Roková kartotéka s písmenem R pokračuje.
2: Po těch vypalovačkách dvou z počátku hodiny si dáme něco pomalejšího a delšího. Představím skupinu Rock Island, skupinu jednoho alba. Rock Island byla pětičlenná americká rocková skupina z Filadelfie ve státě Pensylvánia, ačkoliv na začátku 70. let ještě nebyla tak známá. Skupina Rock Island vznikla v roce 1969 a měla několik různých sestav. Než členové poslední sestavy nahráli své jedno jediné album. Tři členové této skupiny dříve hráli společně v kapele s názvem The Many Few. Rock Island hráli po celé Filadelfii na mnoha akcích v Belmont Plateau a Pennypacku, které se konaly venku v městských parcích a v kavárnách jako Hackett's Circle a vybudovali si velmi dobrou místní základnu fanoušků. Skupina nahrála čtyřpísňové demo a jeli ho prodat do New Yorku. Obvolali všechny nahrávací společnosti ve městě a domluvili si co nejvíce schůzek. Jedním producentem, kterému se demo opravdu líbilo, byl Jeff Hest z Project 3 Records, což byl poměrně nový label. Kapela s ním podepsala smlouvu na jedno LP. Jeff Hest byl pověřen stát se producentem kapely a následně podnikl mnoho cest do Filadelfie za účelem výběru materiálu pro nadcházející album. Jakmile byly písně vybrány, kapela začala nahrávat v A&R Studios v New Yorku. Single Babe, I'm Gonna Leave You byl vydán současně s albem v roce 1970 a byl úspěšný na středozápadě a v některých oblastech Evropy. Kapela debutovala v New Yorku, kde předskakovala Rodu Stewartovi a Small Faces a mnohokrát také hrála v Electric Circus v New Yorku. Kapela si najala tři manažery, kteří zařídili, aby skupina zkoušela v Playboy Clubu na Broad Street v centru Filadelfie. Kapela byla připravena a ochotná vystupovat, ale bez dostupných míst k hraní. Během několika následujících měsíců se kapela, která neměla jasné plány, začala potýkat s vnitřními problémy a nakonec odešel jeden člen, poté druhý. Po nahrazení odešlých členů novými hudebníky již nikdy nebyl zvuk kapely stejný jako na začátku a kapela tím ztratila impuls a směr. To pětičlenné složení kapely při natáčení jednoho jediného alba, o kterém jsem se už zmínil, bylo následující. BJ Taylor, solový zpěvák. Cobb Bisnigger, klávesista a vokalista v jedné osobě. Mike Kennedy, kytara, zpěv. Frank Shalis, bicí zpěv. A Tony Colchio, basová kytara. Takže z eponymního alba Rock Island si pojďme pustit skladbu, která má přes 8 minut a má jednoduchý název. Blues.

0: lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme 6 minut po 8:30. Posloucháte Rádio Beat, já jsem on Záměrník, jsem tady páté kolo uvozu, jako každé pondělí, protože nejdůležitější je tady Honza Podzimek a jeho rocková kartotéka, kterou pravidelně připravuje pro Rádio Beat. Motáme se okolo písmene R.
2: A okolo kapel, který mají názvu slůvko rock, po rock pile, to bude teď rock shop. Rock shop byla americká kapela, čtyřčlenná, garážová, psychedelická, která pocházela z města West Covina v Kalifornii. Kapela hrála nejprve v malých klubech a barech, a po zdokonalení souhry v kapele ve stylu garážového a psychedelického roku podepsali smlouvu u společnosti Lee Moe Records. V roce 1968 vydávají své debutové album Mr. Leeds A Swing and Affair Presents Rock Shop. A kapela se následně rozpadá. To čtyřčlenné obsazení kapely bylo následující. Alan Clark, zpěv kytara, John Dalbeck, solová a rytmická kytara, Pat Edwards, basová kytara a Pete Stevens, bicí a perkuse. Takže z toho už zmíněného jediného studiového alba z roku 1968 si pojďme pustit odvírák. Jeho název zní Soup, Suds and Cream.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
2: Ano, rocková kartotéka pokračuje.
3: A pokračujeme pod písmenem R s kapelama, jejíž název, jejíž první slovo názvu je slůvko rock, protože jsme měli rock pile, rock island, rock shop a teď máme rock workshop. Britskou kapelu z Londýna. Rock workshop byla britská 12členná jazzroková a progresivně rocková kapela, kterou založil v roce 1970 kytarista Ray Russell, který dříve spolupracoval s George Fame and the Blue Flames, s legendárním zpěvákem Alexem Harveyem. Jejich cílem bylo hrát experimentálnější a inovativnější hudbu s podporou dechové sekce. Jejich debutové album Rock Workshop bylo nahráno během 2 dnů v dubnu 1970 a krátce poté vydáno, ačkoliv překvapivě se mu nepodařilo výrazněji prosadit v hitparádách. V době nahrávání druhého alba Alex Harvey kapelu opustil, aby se mohl věnovat vlastní kariéře s prvním z mnoha alb The Sensational Alex Harvey Band, které vyšlo v roce 1972. Alex Harvey byl nahrazen zpěvákem jménem Al Greed, který již zpíval v řadě písní na prvním albu. Krátce poté, po vydání druhého studiového alba The Very Last Time v roce 1971, se skupina rozpadla. Poté Russell s Greedem v roce 1972 založili též krátce existující kapelu The Running Man. Zde jsme si hráli, myslím, před 2 týdny pod písmenem R. Diskografie je tedy, když to zrekapituluju, 2 studiová alba, to druhé z roku 1971. My si budeme hrát z té první desky z roku 70. Než se tak stane, tak si pojďme nastínit tu šílenou 12členou sestavu kapely. Alan Greed zpěv, Alex Harvey zpěv, Ray Russell kytara, Robin Jones bicí a konga, Alan Rushton bicí, Daryl Runswick basová kytara, Brian Miller klávesy, Derek Wadsworth trombón, Bob Downs tenor saxofon, koncertní flétna, altoflétna, Tony Roberts tenor saxofon a to je všechno, Harry Beckett trumpeta, lesní roh a Bud Parks trumpeta. Tolik tedy 12členná sestava kapely Rock Workshop a my si pustíme skladbu, kterou totiž, já jsem ji záměrně tam zařadil, proslavil Alex Harvey se Sensational Bandem na svém prvním albu, na albu Framed. Je to skladba Hole in Her Stocking.

0: Sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Rocková kartoteka doktora Podzimka na Rádiu Beat.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, Býťanci, Býťačky. Máme 10 minut po 9. hodině večerní, tedy po hodině 21. Posloucháte Rádio Beat. Já jsem Honza Vamerník a je tady se mnou ve studiu Honza Podzimek, který připravil dnešní díl rokové kartotéky o písmeni nebo s písmenem R. Jména všech kapel či jedinců začínají tímto písmenem.
2: A je tady už šesté pokračování 206. rokové kartotéky. Teď bude začátkem druhé hodiny ode mne taková zajímavá kapela, americká kapela. Pojďme si říct velice stručně o ní. Kapela nese název Racket from the Thumps. A je to americká pětičlenná rocková kapela, která původně působila od poloviny roku 1974 do poloviny roku 1975 v Clevelandu ve státě Ohio. V kapele účinkoval David Thomas z kapely Pereubu a od roku 2002 byla několikrát obnovena v různých sestavách. Kapela byla během svého původního působení málo známá, ačkoliv později byla oslavována jako důležitá protopunková kapela. Ona totiž hraje v styly jako protopunk, garage rock, punk rock, hard rock a tak dále. Různí členové kapely dosáhli proslulosti ve skupinách Pereubu a Dead Boys. Diskografie kapely čítá 3 studiová alba. To poslední vyšlo v roce 2015 a 8 koncertních alb. Poslední bylo vydáno v roce 2009. Obsazení kapely na albu, teď řeknu jeho dlouhý název, The Day the Earth Met the Racket from the Thumps. Tak na téhleté, na tomto prvním koncertním albu je obsazení následující. Peter Loeffner, zpěv kytara, Gene O'Connor, druhá kytara, Craig Bell, basová kytara, John Madansky, bicí a David Thomas, legendární jméno, klávesy a saxofon. Koncertní album je záznamem živáku Live from Punk Ground Zero, Cleveland, 1975. A pojďme si z téhleté krásné živé, krásného živáku pustit skladbu s názvem Ain't It Fun.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Roková kartotéka pokračuje.
2: A po klasice od Beatles si dáme méně známou kapelu, o to spíše neznámou, že je pouze dvoučlenná, i když samozřejmě Rod Demick posílil skupinu hosty, kteří na tom jejich prvním studiovém albu hrálo, ale pojďme ale postupně. Tahle ta dvoučlenná formace, takové jako rockové duo, nese název celými jmény těch dvou protagonistů, čili je to skupina Rod Demick and Herbie Armstrong a budeme si hrát z jejich prvního studiového alba z roku 1971. Tihleti pánové pochází z Walesu, z města Prestatyn a hráli zejména blues rock, progresivní rock, folk rock. Není k ním moc informací, mám tady pár poznámek. Rod Demick je britský kytarista a baskytarista. Spojil se s kytaristou a vokalistou jménem Herbie Armstrong. A tahle ta rocková dvojice přijela do skupiny další tři hudebníky, s kterými potom natočili celkem dvě studiová alba. Ta vyšla v roce 1971, to je případ toho, z kterého si budeme za chvilinku hrát, a 1972. Obsazení kapely je, jak už jsem zmínil, to základní je dvoučlené, čili Rod Demick, solový zpěv, kytara, baskytara a Herbie Armstrong, zpěv, kytara. Kapelu doplnil Gordon Smith jako rytmický kytarista, Tony Knight jako bubeník a host, třetí člen těch doplňujících muzikantů, to byl David Watkins, hráč na piano. První album nese název Little Willie Ramble a my si pustíme skladbu, která celé album odvírá a nese stejný název Little Willie Ramble.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Pěkný večer, přátelé. Máme 5,5 minuty po 9:30. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník, ale důležitý je tady Honza Podzimek a kartotéka, kterou připravuje pravidelně každé pondělí. Písmeno R.
2: A skupina Rococo. A tentokrát máme tady představitele anglické rockové hudby progresivního roku. Rococo byla anglická pětičlenná progresivně rocková skupina z Londýna, která vznikla v 70. letech minulého století. Frontmanem byl Roy Shipston, který byl solovým zpěvákem této skupiny. Při tvorbě repertoáru byl Roy Shipston inspirován slavnými vzory, jakými byly například John Lennon, Frank Zappa, Duke Ellington, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald a tak dále a tak dále. Alba skupiny na CD začala vycházet až po roce 2000. Proto album Run from the Wildfire bylo vydáno až v roce 2010, i když kapela je známa už od konce 70. let. Složení kapely na tomto albu Run from the Wildfire bylo následující. Roy Shipston, solový zpěv, klávesy. Ian Rains, solový zpěv a také doprovodné vokály. Rod Helling, kytary, doprovodné vokály. Clive Edwards, bicí perkuse. A John Rhino Edwards, jeho bratr, basová kytara. Tolik tedy kapela Rococo a my si od téhleté progresivně rockové partičky z Londýna pustíme skladbu The Hollywood Brats.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Ano, Roková kartotéka.
2: A to bude další kapela od písmena R, Rossington Collins Band, čili opět název skladby složená z jmen protagonistů téhle kapely, tentokrát ovšem ze Spojených států amerických. Bude to partička z Jacksonville na Floridě. Anytime, Anyplace, Anywhere je název alba z roku 1980, s kterou si za chvilinku zahrajeme, ale než se tak stane, tak si pojďme něco málo o téhle kapele říct, už jenom proto, že díky jí si plníme druhou libůstku dnešního večera, protože kapela má ženskou zpěvačku. Rossington Collins Band byla americká sedmičlenná kapela jižanského roku, kterou v roce 1979 založili kytarista Gary Rossington a Alan Collins. Oba byli členy skupiny Lynyrd Skynyrd, kteří přežili letecké neštěstí v roce 1977. Ve skupině již byli i další dva přeživší členové Lynyrd Skynyrd. Kapela si přála vyvinout si ovšem vlastní zvuk, než aby byla považována za jakési reformované Lynyrd Skynyrd. Za tímto účelem přijali zpěvačku jménem Dale Krantz, která se později provdala za Rossingtona. Kapela z Jacksonville vydala dvě alba, než se v roce 1982 rozpadla. Jejich největší hit Don't Misunderstand Me se dostal do hitparád koncem roku 1980. O tom, že vydali dvě studia alba, jsem se tady už zmínil, to druhé je z roku 81. A jaké bylo sedmičlenné složení kapely? Gary Rossington, kytara, Alan Collins, druhá kytara, Leon Wilkinson, basová kytara, Billy Powell, klávesy, Dale Krantz, zpěv, to byl hlavní vokalista téhle, byla hlavní vokalistka této kapely, pardon, Dale Krantz, Barry Lee, Harwood, kytara, zpěv a Derek Hess, bicí a perkuse. Tak ještě jednou název prvního studiového alba Anytime, Anyplace, Anywhere a dáme si skladbu s názvem Prime Time.

0: sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Rocková kartoteka doktora Podzimka na Rádiu Bí.

0: dverách zlé kaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, Býťáci, Býťačky, 6 minut po 10. hodině večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a se mnou ve studiu je Honza Podzimek. Rocková kartotéka, tomu pondělnímu pořadu říkáme. Dnes se to motá okolo písmene R.
2: No a protože jsme v prvních dvou hodinách, jestli si ještě trošku pamatuji, neměli jediného solového interpreta, jehož příjmení začíná od písmene R, tak teď bych rád ve třetí hodině to napravil. A než si dáme naší poslední libůstku, tak bych představil tři rozdílné rockery, jejichž příjmení začíná na R. A pojďme to nenatahovat. Pojďme si dát věc, která je úplně čerstvá. Je to album z roku 2026, interpreta, jehož jméno zní Francis Rossi. Album potom The Accidental. Francis Dominic Nicholas Michael Rossi se narodil 29. května 1949, takže jestli se nemýlím, koncem tohoto měsíce oslaví svých 77 let. Je to anglický zpěvák, skladatel a hudebník. Je zakladatelem, lídrem, zpěvákem, kytaristou a jediným stálým členem, dosud žijícím stálým členem rockové kapely Status Quo. Spolu s kolegou z kapely jménem Rick Parfitt byl na novoročním udílení vyznamenání v roce 2010 jmenován důstojníkem řádu britského impéria. Víc jsem o něm zbytečně, teda vás nebudu zatěžovat víc informacemi, samozřejmě je bohatá jeho anabáze, jak se prodíral tím svým životem a rokem, ale pojďme si spíš říct, že natočil dosud 5 solových studiových alb, my budeme hrát z posledního, z letošního roku a album nahrál s mnoha zajímavými muzikanty. On sám na tomto albu, čili Francis Rossi, zpívá, hraje na kytaru, na piano, na klávesi. Andy Brock totéž, kytara, piano, klávesi. Hayren Ilangaslik, kytara. John Edwards, basová kytara. Jill Eccleston, basová kytara. Paul Hirsch, piano, klávesi. Lon Cave, bicí. No a máme tady tři vokalisty, Dave Huckstep, Dave Tucker a Dominic Rossi. A dvě vokalistky, nositelky těch příjemných vokálů, v některých skladbách Amy Newhouse Smith a Piercy Rossi. Takže z alba The Accidental si pojďme pustit skladbu Beautiful World.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Rocková kartotéka a písmeno R.
2: Druhým interpretem, jehož příjmení začíná na R, bude Mike Rutherford. Celým jménem Michael John Clovett Crawford Rutherford, 75-letý rocker. Narodil se 2. října 1950 v hrabství Surrey v Anglii. Je to anglický kytarista, baskytarista a skladatel, nejvíce známý jako spoluzakladatel, hlavní kytarista, baskytarista rockové kapely Genesis. Spolu s klávesistou Tony Banksem jsou dvěma dosud fungujícím původními členy skupiny. Rutherford, který zpočátku působil jenom jako baskytarista a doprovodný zpěvák skupiny, také nahrál většinu rytmických kytarových partů kapely, často na 12-strunnou kytaru, ve spolupráci se solovými kytaristy Genesis, kterými byli Anthony Phillips a Steve Hackett. Po Hackettově odchodu z Genesis v roce 1977 převzal Rutherford další roli solového kytaristy na studiových albech kapely. Rutherford byl jedním z hlavních skladatelů Genesis po celou dobu jejich kariéry a napsal texty k některým z největších mezinárodních hitů této kapely. V roce 2010 byl jako člen Genesis uveden do rock'n'rollové síně slávy. Kromě práce s Genesis vydal Rutherford na začátku 80. let 2 solová alba. V roce 1985 založil skupinu Mike and the Mechanics, která se stala hitparádovým fenoménem a sama o sobě výrazným lákadlem na koncerty. Tato skupina přinesla Rutherfordovi cenu Ivora Novella a také 2 nominace na cenu Grammy. Diskografie solové tvorby Mike'a Rutherforda jsou 2 solová studiová alba, to už jsem zmínil, to druhé z roku 82. Album, z kterého si budeme za chvilinku hrát, Small Creeps Day, je nahráno samotným Mikem Rutherfordem, ten hraje na klávesi, baskytaru, kytaru a na různé kytarové syntetizátory. A potom spolupracovali další 4 muzikanti. Anthony Phillips, původní solový kytarista kapely Genesis, ten hraje ovšem klávesi tady na té desce. Simon Phillips, bicí, Morris Pert, perkuse a Noel McGalla, zpěv. Pojďme tedy z prvního alba z 15. února 1980 si pustit závěrečnou skladbu, která nese název Overnight Jump.

poznal jsem jednoho takového chlápka, co moudrosti moc nepobral. Studu ani kapka, ale a přesně jak se říká, rozum zlý, vůle chapá, ale touha po novotách veliká. Tak teď mám se o všechno nové velmi interesoval. A nebyl to pán, z pána jen klobouk měl. A nemyslel to snad ani zle, starosta. Však bohužel, na co šáš, tam 100 let trápat.

a čím se snažil pomáhat, tím víc ten chudák škodil. A když mu to někdo naznačil, tak hrách jen na zeď hodil. A ještě jednu vlastnost měl, že byl splachovací. Jedni mi tvrdí,

0: lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme jednu minutu po půl desáté, po půl jedenácté, 22 hodiny 31 minut. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník, se mnou ve studiu Honza Podzemek a před námi je chvíle, na kterou se vždycky, ale vždycky velmi těšíme. Chvíle na blues jako řemen.
2: Dnes v tomto pořadu to bude blues od anglické skupiny, která pochází z Dorsetu a která má anglickou zpěvačku, takže bude to opět bluesová dáma. Dnes večer druhý ženský hlas už. A kapela nese název Room. Room byla britská pětičlenná progresivně rocková a bluesrocková skupina. Room začali jako parta kamarádů v Blandfordu v Dorsetu, kteří založili kapelu pro trochu zábavy a také proto, aby si vydělali hraním v místních vesnických sálech. Psal se rok 1968, období post-Flower Power. Skupina postupem času sbírala zkušenosti a postupovala výše, koncertovala po celé zemi a nahrávala desku. To je jejich první a jediné album, které vydali. Album Pre-Flight. Album kapely Room z roku 1970 je bluesem ovlivněný progresivně rockový s výhradou do jazzových teritorií. Je dobře strukturovaný se zajímavými časovými změnami. Koncerty se staly častějšími a rozsáhlejšími. Byly charakteristické jako bluesový progresivní rock s ženským vokálem a dvěma kytarami. Poté, co kapela získala smlouvu s vydavatelstvím Decca Dearham, vydala v roce 1970 své jediné, poměrně špatně propagované album Pre-Flight. Vydala ho v pětičlenném obsazení. Jane Cavern byla solová zpěvačka a hráčka na tamburínu. Steve Edge, solová a rytmická kytara. Chris Williams, solová kytara. Roy Putt, basová kytara. A Bob Jenkins, bicí, kong.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Ano, pokračujeme. Písmeno R.
2: Třetí interpret, jehož příjmení je od písmene R, je Lou Reed, americký velikán, člověk, který je má srdcovka, a takže jsem si připravil podrobnější, trošku podrobnější náhled do jeho rockové tvorby a do jeho života. Louis Alan Reed se narodil 2. března 1942. Byl to americký hudebník, skladatel a básník. Byl kytaristou, zpěvákem a hlavním skladatelem skupiny The Velvet Underground a měl solovou kariéru, která trvala 5 desetiletí. Ačkoliv Velvet Underground během své existence nebyli komerčně úspěšní, stali se jednou z nejvlivnějších kapel v historii undergroundového a alternativního rockového dědictví. Reedův charakteristický kamenný hlas, poetické a přestupkové texty a experimentální hra na kytaru byly poznávacími znaky po celou dobu jeho dlouhé kariéry. Skupina The Velvet Underground byla založena v roce 1965, poté co si vybudovali reputaci na avantgardní rockové scéně, si získali pozornost Andy Warhola, který se stal jejich manažerem. The Velvet Underground se stali nedílnou součástí Warholova uměleckého studia The Factory a sloužili jako jeho domácí kapela pro různé projekty. Kapela vydala své první album v roce 1967 s bubenicí Maureen Tucker a německou zpěvačkou Nicole. Krátce poté se s Warholem rozešla. Myslím teda skupina Velvet Underground. Po několika změnách sestavy a vydání dalších 3 alb Reed v roce 1970 kapelu opustil. A tady začíná jeho solová kariéra. Poté, co opustil Velvet Underground, se Reed vydal na úspěšnou solovou kariéru a vydal 22 studiových alb. Jeho druhé album Transformer z roku 1972 produkoval David Bowie a aranžoval Mick Ronson. Tohle člověka mám taky připravené jako solo interpret, ale to už asi na jindy. Album mu přineslo široké uznání veřejnosti. Album je považováno za vlivný mezník žánru glam rocku. Jehož základem je Reedův nejúspěšnější single Walk on the Wild Side. Méně komerční, ale kritikou uznávané album Berlin se umístilo na 7. místě britské hitparády. UK Album Chart. Když se Reedova tvorba přestala dobře prodávat, zintenzivněla jeho drogová závislost a alkoholismus. Abstinence dosáhl Reed až na začátku 80. let a postupně se vrátil na výsluní z alby The Blue Mask z roku 1982 a New Sensations z roku 1984. Vrcholu kritiky i komerční kariéry dosáhl s albem New York z roku 1989. Reed se v 90. letech potom podílel na znovu založení Velvet Underground. Natočil také několik dalších alb, včetně alba, na kterém s ním spolupracoval John Cale, a album nazvali Songs for Drella. Album bylo poctou jejich bývalému mentorovi, kterým byl Andy Warhol. Album Magic and Loss z roku 1992 se stalo Reedovým nejvýše postaveným albem v britské hitparádě. Reed se také podílel hudbou ke 2 divadelním interpretacím díla spisovatelů 19. století, z nichž jednu rozvinul do alba The Raven podle Edgara Allana Poe. Reed byl uveden do rock'n'rollové síně slávy jednak jako člen Velvet Underground, to bylo v roce 1996, a jednak jako solový interpret v roce 2015. Diskografie Lou Reeda čítá 22 studiových alb s posledním z roku 2011 a 19 koncertních alb, to poslední vyšlo v roce 2020. Připravil jsem pro vás, bíťačky a bíťáci, nádherné album a nádhernou skladbu, o které jsem se tady už zmínil. Je to album The Blue Mask z února 1982. Natočil ji se 3 dalšími muzikanty. Lou Reed na téhle desce hraje na kytaru a zpívá. Kytary hraje Robert Quinn, Fernando Saunders hraje baskytaru a zpívá přídatné vokály a za bicími tehdy seděl Duane Perry. Skladba Waves of Fear, kterou si za chvilinku zahrajeme, nám ukazuje mistrovské kytarové umění Lou Reeda a zároveň jeho umění využívat takové ty elektronické finesy hry na kytaru. V druhé polovině skladby, která se dá nazvat hororovou, uslyšíme právě tyhle ty elektronické vychytávky a celá ta skladba působí velmi, velmi impresionisticky. Je to opravdu zážitek a počkejme si hlavně na druhou polovinu této skladby s tím jeho skvělým kytarovým solem. Takže Lou Reed, The Blue Mask a skladba Waves of Fear.
1: A přátelé, to bude od nás dnes poslední písnička. Takže krásný zbytek večera a dobrou noc vám přeji.
2: Honza Podzimek.
1: Honza Amerník, mějte se báječně a poslouchejte maminku.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí beatáci, vám přeje od mikrofonu tady ze studia Rádia Beat Martin Vysušil. Startuje 11 v 11. 999. To už je jenom kousíček k té tisícovce. A protože ty devítky jsou v tom čísle 3, tak jsem si řekl, proč to neudělat celé o devítkách. Ať už tam bude jenom 1, 2 nebo 3, všechny písničky, které si dnes večer spolu poslechneme, budou tu devítku nějakým způsobem obsahovat. Začneme songem Cloud Nine z roku 1987 ze stejnojmenného alba George Harrisona, který je autorem i interpretem. Já jenom připomenu, že Cloud Nine znamená něco jako když my řekneme v sedmém nebi. Dobrý večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: George Harrison v sedmém nebi na obláčku číslo 9 a celá dnešní jedenáctka je 999. Říká se tomu taky někdy andělské číslo. A sehnal jsem jenom jeden song, který se přesně tak jmenuje. Pochází z alba Stoned Stone z roku 1992 a tuhle věc má na svědomí kytarista Keith Richards. Ano, ten Keith z Rolling Stones. Ten song se jmenuje jenom a jenom 1999.
3: Amigo.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Po skamenělém kameni, tedy Stone Stone a ukázce z tohoto alba 1999, se teď podíváme na další nahrávku z toho roku, tedy 9.92. minulého tisíciletí. Deska se jmenuje Grave Dancers Union a Dave Pirner napsal na toto album kapely Soul Asylum i song, který je věnován 99%. To je skoro 100%.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Devítek není nikdy dost, zvlášť ne v té dnešní jedenáctce. Cloud 9, 99%. A teď tu máme devítihlas. Song s názvem Nine Voices, s podtitulem Long Walker, z alba Žebřík The Ladder z roku 1999. To jsou Yes. V tehdejší sestavě Ian Anderson, Stevie Howe, Billy Sherwood, Chris Squire, Igor Korošev a Ellen White.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Tak to byla ukázka z 18. studiové desky kapely Yes z roku 1999. Teď trochu po tom prog roku přitvrdíme. Asylum Number 9 je totiž trošičku metalovější, těžší věc kapely Wasp. Rok 2004, jejich album The Neon God a právě ten Asyl číslo 9.

0: 11
1: v 11
0: na Radio Beat.
2: 11 v 11, poprvé devítková, no dřív jsem to udělat nemohl, prostě jsem si musel počkat na tu 999, aby tam byly samé devítky. Nejinak tomu bude i v tom zbytku songu, no zbytku, jsme teprve ani ne v polovině. Cloud 9 je tu podruhé, akorát psáno písmenky, nikoliv číslem. To jsou Evanescence a ukázka z jejich alba, které vyšlo v roce 2006, pod názvem Otevřené dveře, The Open Door.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Jo, Emily, ta je skvělá. Nejinak tomu bylo i na tomto druhém v pořadí studiovém albu kapely Evanescence. Devítková jedenáctka je v plném proudu a já teď nabídnu zase trošičku rockovějšího, jednoduššího soundu, tak, jak ho nabízejí Def Leppard. Songs from the Sparkle Lounge. Deska, která vyšla v roce 2008, totiž obsahuje další song s názvem, ve kterém je devítka. 9 životů, 9 lives. Kdo má rád kočky, ví, proč se o nich říká, že mají 9 životů. Protože taková kočka má téměř dokonale zvládnutou strategii přežití. Nejenom, že umí padat z výšky a dopadnout na všechny 4 tlapky, ale její vidění v noci anebo rychlé reakce mě nikdy nepřestaly překvapovat.

0: v 11 na Rádiu Beat.
1: Osmá devítka dnešního večera je taková, že velká a ještě ke všemu svítící, vyleštěná, blištící se Big Shiny Nine. O tu se postarali v roce 2012 na albu La Futura ZZ Top.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Co se té další dnešní písničky týče, tak bych byl býval rád zahrál celou tu věc Carn Evil number 9 od Emerson, Lake and Palmer, ale bohužel ta délka kolem 20 minut je pro nás v podstatě nepoužitelná v 11. A tak jsem zvolil variantu z alba Songs of a Lifetime z roku 2013, kde Greg Lake ty nejinspirující songy, na kterých se podílel, a jedním z nich je právě Carn Evil 9 First Impression Part 2.

0: Jedenáct v jedenáct na Rádiu B.
1: Jedenáctka v jedenáct s číslem 999 se blíží k desátému songu, kterým bude ukázka z druhého studiového alba americké partičky, která si říká The Black Crowes. Je to první album, na kterém je kytarista Mark Ford, který nahradil vyhozeného Jeffa Cease, a taky první, kde se objeví klávesák Eddie Harsh. The Black Crowes a jejich 99 liber.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Tenhle song s názvem 99 Pounds na původním albu z roku 1992 nehledejte. Ten se objevil až později jako bonus. To byl jako předposlední pro dnešní večer The Black Crowes. A já jdu do finále. A to bude patřit Ozzymu. Tomu, který nás bohužel už opustil, ale jeho písnička Patient Number 9 ze stejnojmenného alba, které vydal v roce 2022, ta tu dnes večer nesmí chybět. Krom toho, že se nám báječně hodí, tak je to jedna z mých oblíbených z jeho pozdějších věcí. Dnešní 11 s číslem 999, tedy pomalu a jistě končí. Já jenom připomenu, že svoje 9 nám dnes nabídli George Harrison, Keith Richards solově, Soul Asylum, Yes, Wasp, Evanescence, Def Leppard, ZZ Top, Greg Lake, The Black Crowes a Ozzyho jsem si nechal právě na finále. A pak přijde repríza Hard and Heavy a po ní všechny další pořady Rádia Beat, tak, jak jsme zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil. Is there a way out?

0: and heavy. Na rádiu Beat.
1: Je to tak, je neděle a já se právě vracím nikoliv z Hradu, ale z Moravy po velmi veselém a úspěšném víkendu, který se těším, že můžu završit dalším dílem pořadu Hard and Heavy, tedy alespoň jeho částí, protože jak víme, tak zase úplně do půlnoci tady na mě nikdo zvědavý není. Ale první dvě hodiny, ty si spolu užijeme. Standardobáš se hlásí, přeju příjemnou neděli, příjemný pořad Hard and Heavy, nebo teda úterý bych taky měl popřát příjemné, protože je možné, že posloucháte v repríze, ale tak jako tak jsou před námi hodiny 4, kdy já tady budu mít spoustu nových věcí, spoustu nových informací a příslibů do budoucna, protože mi přijde, že ten uplynulý týden v ranku Hard and Heavy tak nepřinesl zase tolik nové muziky, jako přinesl spoustu slibů o nové muzice, a to je potřeba říct, aby nám to tady někde nezapadlo. Pak přijde Petr Korál, ten tu bude od 10. s tím, že chystá třetí díl svého speciálu To nejlepší z roku 680 aneb významné desky, které slaví 40 let od vydání. No a na závěr Divis Alem, to znamená, že sestavička je pro dnešní večer naprosto kompletní. Počítám mezi tu sestavu i Uda Dirk Schneidera, se kterým jsme odstartovali to dnešní vysílání, a tak teď už můžeme říkat, že Hard and Heavy je v plném proudu a že utíká jako splašená hajdra někam dál. Tohleto byl Udo a Rising High z desky Steel Factory, no a tohle to budou Saxon, All Guns Blazing ze starých časů, ještě než přišlo milénium, tak přišla deska Metalhead, to se psal rok 1999.

0: beatu.
1: Staré časy, jak jsem říkal před malou chvílí, to platí jak pro Saxona, jejich All Guns Blazing z desky Metalhead, tak i vlastně pro Anvil z písní Runaway Train, která je z alba nazvaného Anvil is Anvil a to vycházelo v roce 2016. Teď je čas na jednu z těch novinek spjatých s uplynulým týdnem, na kterou kdybych si měl vsadit, nevsadil bych si. A kdyby mi někdo říkal, připrav se na to, že se tohle stane, tak mu řekne, že je úplně postavený na hlavu. Protože co by sakra Alissa White Glass dělala v kapele Dragon Force? Možná jako host, jasně, aby si zablbla. Možná proto, aby ozvláštnila, co by takzvaný featuring nějakou novou skladbu téhleté kapely, ale že by měla stát v té sestavě napevno, tak to jsem si až do tohoto týdne představit neuměl. Teď už si to představit umím, protože přesně tohle to se stalo. Něco, co možná vy jste čekali, ale já rozhodně ne. Po tom svém odchodu s Arch Enemy, potom v odstartování vlastní solové kariéry, potažmo vlastní kapely, se najednou Alissa s modrou hlavou staví do sestavy kapely Dragon Force a vlastně jim tak trochu trhá trn z paty, protože, jak víme, tam zdravotní důvody a poškození sluchu trochu komplikovaly v posledních časech to koncertování, než kvůli to nahrávání. No a tak Alissa vzala tohleto lano, zřejmě po těch letech, kdy byla jakože zlá na pódiu, tak se rozhodla, že teď bude zase velmi veselá, protože jestli něco, tak veselá muzika kapely Dragon Force je a vždycky byla.

Jak říkám, byl to týden plný novinek a často velmi překvapivých. Ta o Alice a kapele Dragon Force, tak ta patřila mezi pro mě osobně velká překvapení. No a další potom jsem našel ve své schránce, kde se občas tak jako objevují maily z různých vydavatelství. A tadyhle třeba z Napalm Records mi píšou: ahoj, tady je nový single kapely Dominum. Jmenuje se to Doctor Doctor, je to už několikátý single v řadě a celý se týká desky Night is Calling, ta, která ještě nevyšla, ale vycházet bude 3. července právě pod tímhletím vydavatelstvím a která se bezesporu dočká velmi prudkého představení tady u nás, protože Dominum tady u nás jsou jako doma. Tihleti Němci, těm se tady velmi daří a jejich hvězda, a řekl bych poprávu, velmi prudce vstoupá. Naposledy jsme se tu o nich bavili, když vyšla věc nazvaná The Circus is in Town, no a teď je tady single nový. Hoši to zkrátka střílej do světa, jak jim to přijde pod ruku, bez nějakého velkého zdržování, protože proč ne, že jo. Tak Dominum máme za sebou, aby těch singlů nebylo málo, můžeme se přesunout k další jedné kapele, která nejen, že je tady taky jako doma, ale zároveň taky chystá novou muziku a taky chystá lecos nového, co tady u nás představí naživo. Tady v tom případě teď přeskočím až na 7. srpen, protože to je den, kdy bude pátek a kdy bude vycházet album Eclipse a bude vycházet pod hlavičkou kapely Xandria a bude obsahovat i tenhle ten nový single The Shannon's Home.

Radio Beat. Xandria The Shannon's Home a potom něco, no můžu říkat, že staršího to asi můžu, od kapely Dream Theater The Alien, tedy otvírák té desky nazvané View From The Top Of The World z roku 21, ten je právě teď za námi. Pamatujete si, když jsem říkal, že tenhle ten týden nepřinesl tolik nové muziky jako spíš slibů? No tak Dream Theater se nechávají slyšet ústy Jamese Labriho, že takový plán by tady byl, že ještě než skončí rok 2026, už odstartují všechny ty práce, hlavně skladatelské v sestavě kapely Dream Theater, které mají směřovat k novému albu, které dost možná ještě stihnou páni vydat letos. A když ne, tak ale rozhodně příští rok, takže pokud se rádi těšíte, těšte se třeba i na ty nové Dream Theater, které máme vlastně před sebou a kteří by tady měli být v době, už můžu říkat, že poměrně dohledné. U nás tady nabídu pro tuhle chvíli dohráli, abychom si pustili třeba Manowar. K těm úplně žádný speciální vzkaz nemám, ale hned potom přijde další jedna novinka. Vzkaz bych tady měl pro ty, kteří se třeba doptávají na tu, kterou píseň už jsme stihli zahrát, takže ano, platí, že na www.radiobeat.cz, na oficiálním Facebooku a na oficiálním Instagramu najdete soupis. Je to takové pěkné pravidlo, které tady na beatu máme, obzvláště ve spojení s pořadem Hard & Heavy už po dlouhých víc než 20 let, tak i dneska tyhle ty cesty platí a kdo se nerad nechává překvapovat muzikou, naopak rád si dělá přehled o tom, co je v plánu, co už prošvih, co jsem zapomněl nebo co jsem řekl blbě, tak to najde na těchto těch zmíněných stránkách. Najde tam i jméno

lives.

Manowar a King of Kings je věc, kterou byste asi mohli znát už nějaký ten pátek, pokud máte rádi právě tuhletu muziku. Ta, která hrála hned poté, to je zase naopak ta, kterou pravděpodobně většina lidí ještě neslyšela a dává to smysl, protože je to další jeden z čerstvých nových singlů. Kdo nepoznal, Prstem po mapě jdeme do Švédska, protože tam odtud jsou tihleti progresivci už léta známí a oblíbení zvaní Evergrey. Evergrey se taky rozhodli, že je nejvyšší čas, aby se začalo něco dít, a tak se tedy dějou Architekti nové vlny. Architect of the New Wave je deska, která vyjde 5. června roku 26, tedy letošního, a kterou už předznamenává právě ten jeden z těch nových singlů. Ten, který dohrál, nese název Leaving the Emptiness, tak ten máme úspěšně za sebou tady na beatu v pořadu Hard and Heavy. Co dál? Dál bychom si mohli dát beatáci něco, co znáte? A sice Roll Them Bones v podání kapely Five Finger Death Punch, což budeme v roce 2022, ale řekneme si, že už i tihleti Five Finger Death Punch slibují nový materiál, na kterém se pracuje. No a pak dáme ještě jeden nový single uskupení, jež se nebojím nazývat super uskupením, které se sice tváří, že se pozbíralo s Mercyful Fate a s Kingem Diamondem, ale ve skutečnosti nemá nic společného, ale léta letoucí práce s tímhle člověkem vás prostě musí poznamenat. Tak nevím jak vy, ale já v té novince kapely Lex Legion toho Kinga prostě slyším. This will be the last.

Devin Townsend Band, taky Sacred Reich, to je další muzika, kterou máme nabítu aktuálně za sebou, odehranou a já tady odškrtnutou v tom papíru, který jsem si přines sebou pro dnešní den s zápisem, že tohle bylo z roku 96 z desky zvané Heal a jmenovalo se to Breakthrough, tak to je další kus, který máme odehraný a který máme zapsaný na www.radiobeat.cz, protože je mi jasný, že teď se hned někdo zeptá, kde je ten playlist, o kterém tu furt drmolím. Tak třeba oficiální beatový web je jedna z těch možností, další potom je Facebook a Instagram beatu, protože když se na ně podíváte, tak tam playlist taky objevíte, minimálně proklik, abyste to hledání toho celého soupisu měli co nejsnazší. A uvidíte tedy, že před námi je další jedna muzika. Další jedna muzika z kategorie kapel, pokud se já nemýlím, už vlastně dneska neexistující, minimálně ne v té podobě z roku 2013, protože si to tenkrát zkusili. V podstatě se, skoro bych řekl, ze dne na den stali kapelou velkou, objeli celý svět, tady u nás hráli taky, ne, teď z hlavy nevím, jestli to byl Metal Fest Masters nebo co, ale hráli tady na jednom z těchto těch velkých festivalů a pak se to vlastně tak jako celý rozpustilo a muzikanti se začali věnovat něčemu úplně jinému, často úplně mimo muziku, ale kapela to byla zajímavá, opravdu, z kategorie takových těch, kterým říkám, ať se mládí vydovádí. Ten název zní The Charmed Fury a my si vzpomeneme na desku A Shade of My Former Self, ta je právě z toho roku 2013.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry на Radio Beat.
2: The Charmed Fury a taky opět, to je další jedna věc, kterou jsme odehráli. Opět z roku 98 z alba My Arms Your Ears, Karma je název téhle té skladby. A můžeme si dál slibovat to, co naslibovali muzikanti během uplynulého týdne. Třeba takový Flotsam and Jetsam. V playlistu jsou tam zapsaní zase se starší nahrávkou The End of Chaos. Tady zatím nemůžu úplně sloužit nějakým Zbrusunovým singlem, ale můžu citovat ze Zbrusunových rozhovorů o tom, že Flotsam and Jetsam chystají novou muziku, už mají dotočeno a už v podstatě probíhají takové ty práce, které přicházejí po natáčení, takže se můžeme těšit na novou nahrávku od nich.

úplně přirozeně, úplně organicky a všichni si to strašně užili. No tak Mastodon už mají taky dotočeno a říkají svorně, že ti si to teda ale opravdu neužili, protože tohle to byla velká disciplína. Oproti minulým deskám to prostě, nechci říct, že skřípalo, ale nešlo to úplně tak jakože na první dobrou. O to víc se těším na ten zvuk a výsledek téhleté nahrávky. Jestli se tam nějaká zdravá agrese objeví, nebo jestli to bude působit třeba úplně opačným dojmem, to uvidíme. Teď ale v tuhletu chvíli tady na Beatu si pojďme líbit nějakou muziku od nich. Ku příkladu More Than I Could Chew.

Slíbení flocám, slíbení mastodon, ti jsou za námi. Neslíbení, ale tenhle týden teda rozhodně kralující mému tady přehledu veškerých novinek, to jsou Arch Enemy. Potažmo tedy ta Alisa, o které jsme se tady bavili úplně na začátku. Já jsem zvyklý právě díky té muzice, kterou Alisa vždycky hrála, ať už třeba tady nebo z Diagonist, tak to hrát tak jako ke konci toho svého bloku a těžko se mě bude zvykat na to, že ji budu hrát na začátku v sestavě Dragon Force s úplně jinou muzikou, než kde jsem si jakkoliv, kdykoliv dokázal představit. Ale je pravda, že ano, Alisa vždycky uměla krásně ten čistý vokál, který jí slušel, a že jsem několikrát říkal při hraní Arch Enemy, že je to skoro škoda, že tady ten potenciál toho čistého hlasu úplně nevyužívá. No tak to si teďko vynahradí v těch Dragon Force. No a proč já o tom mluvím? No protože Arch Enemy si dáme si takovou specialitku z roku 2019 nazvanou Covered in Blood. Tam si totiž muzikanti vypůjčili hromadu muziky od těch, které obdivují, které mají rádi, které mají třeba i za vzory, a tak jako si ji vytvořili k obrazu svému. Malinko to v mnoha případech oproti tomu původnímu vydání tak jako přitvrdili, což je vlastně bezesporu i příklad té skladby, která je teď před námi nachystaná. Ta se totiž jmenuje Symphony of Destruction. Nepochybuju vůbec o tom, že byste ten originál neznali.

0: Radio Beat.
1: Arčenemy a jejich Symphony of Destruction, Shadows Fall a jejich věc nazvaná Flashhold z desky Summer Eyes to the Sky z roku 97. Ti jsou za námi, je pomalu čas na to, abych se sebral, řekl puška a vystřelil ze studia a nepřekážel tady těm, kteří mě budou střídat. Petr Korál v první řadě už za malou chvilku dorazí a bude vzpomínat na to, co se dělo v našich přehrávačích před 40 lety, když se psal rok 1986 a vycházely skvělé desky jako Zombie Attack, jako Morbid Visions, jako třeba Pleasure to Kill. Víc neprozradím pro ty, kteří se nechtějí na playlist dívat. Petr bude právě vzpomínat na tyhle ty partičky a jejich nahrávky, které letos připomínáme, že už jsou tady s námi 40 let. Závěr ten obstarají Davis Alem a já bych pomalu, ale jistě měl jít. Ale ještě jednu věc tady pro vás mám. Celý ten dnešní díl, kdy jsem tady byl od té osmé, tak jsem si připadal jak slibotechna profesionálního typu, protože snad až na výjimky jsem u každé kapely mohl slibovat do budoucna nějakou novou muziku. No a ti, kteří koukají na playák, tak vědí, že tam ještě mám jednu partičku napsanou Venom Incorporated, tedy tuhletu sestavu Venom a jejich Bloodstained s připomínkou desky AV z roku 2017, která se taky brzy dočká svého nástupce. Když slibovat, tak se všim všudy i Venom se nechali slyšet, že nový materiál bude, že se na ně maká a že se na ně máme těšit. Tak se těšme, vy se těšte na Petra, Davyho a Ala, užijte si zbytek pořadu Hard and Heavy, no a já se budu těšit taky za týden v tomhle pořadu opět naslyšenou.